0: know how deep the game is, man. What part of the game is this?
1: Radio. Volám na Sibiř, babuška, vše v pořádku. Ledově klidnej, jak sopka z Kamčatky.

0: budoucí manžel, tak ten...
1: Můj budoucí manžel jí má pojmenovanou, říkáme jí Cheryl, osobní asistentka Cheryl, a musím říct, že Cheryl si nevydechne. Cheryl si nevydechne, ta je 24 hodin v zápřehu a jakoby používá jí fakt často. Krásný den.
2: Ach jo, hustý. Ještě někdo z vás dává chatu GPT nebo Gemini jméno?
3: Sama mámu je Páďo, on je úplně blázen s tím chatem. Ona jí dala jméno, jmenuje se Zuzka, řeší si úplně všechno. Jak má dělat zahradu, jak má vařit, vztahy s manželem, úplně všechno. I starší lidi jsou blázni do toho.
2: I starší lidi jsou blázni. Hele, úplně vidím Pepína, jak přijde domů, řekne něco jako ahoj, mami! Maminka takhle míchá kafe, otočí se na Pepína a řekne teď ne, teď tu mám Zuzku. Prosím tě, takže jsme se včera brutálně pohádali se starým, já jsem na něj řvala, starý se naštval, prásnul dveřma, od té doby není doma.
0: No Zuzka na to, to je zajímavý dotaz, pojďme ho proskoumat do největší detailu.
2: Tak zase zítra ráno.

sedmi ráno. Od sedmi ráno. Celou stovku odvysíláme v éteru Rádia Spin. 100 největších hitů CZSK scény všech dob. Exkluzivně v

0: 5 hodin 57 minut, máme tady pátek, svátý dneska slaví Leoš, taky si nějakýho znáš, tak mu určitě popřeji všechno nejlepší. No a všem u rádia Spin přeju krásný, dobrý páteční ráno.
1: Good morning,
2: we've talked the whole night through.
1: Good morning
2: to you.
0: Celý týden je konečně za náma, dneska už to pěkně uteče, možná to někdo zapíchne v práci dřív, protože přece jenom bude hezky, možná dokonce někoho i pustí dřív domů, protože co si budem povídat, je vedro a v tom vedru se prostě třeba jako v kanclu dělat nedá, že jo. No a my před sebou máme poslední spin ráno tohoto týdne, tak se pojďme spolu podívat na to, co nás tady dneska čeká. Takže my se tady spolu zastavíme u jednoho běhu, kterýho by se chtěl já osobně teda jako hodně zúčastnit. No a řekneme si taky o maskotovi, kterýho se vybírali Mexičani a teda musím říct, že jako mega roztomilej. Tradičně se potom zasvíme taky u naší top 100.cz SK repových triků. No a máme před sebou i poznávačku a celebrity voice lip, takže se tady spolu i pěkně hezky nastartujeme takhle při pátku. No a samozřejmě bych tě o tyhle ty dvě hádanky taky při pátku nemohl ošidit, že jo. Takže takhle bude vypadat první naše společná hodinka a my se teda jdeme podívat na to, jak to bude venku vypadat, protože teda musím říct, že takhle při pátku bude vlastně počasí i na to vyrazit třeba někam k vodě, protože aktuálně je venku polejasno, teplota kolem 19 stupňů Celsia, takže na tričko, na kraťasy, na šaty, na cokoliv, úplně jako v pohodě. Co se týče zbytku dnešního dne, tak počítej s tím, že teploty vyšplhají až ke 33 stupňům Celsia, což je jako hodně, ale hodně příjemný po dlouhý době. Já jsem včera večer vylez na balkon, když bylo jako ještě furt teplo a říkal jsem si, hele, furt je to jako lepší než prostě těch 15 stupňů, co bylo třeba minulý týden. No a když se spolu podíváme na to, jak to bude vypadat o víkendu, tak jenom v rychlosti v sobotu počítej s tím, že by dopoledne mělo sprchnout, ale jinak opět 30. No a 30 nás čeká i v neděli, tam to dosáhne až 34 stupňů Celsia, což už je fakt jako randál, ale zase říkám, je to úplně jako top počasí, na to si třeba i příští týden vzít volno a jenom si tak jako třeba počilovat na zahradě a nebo někam vyrazit. Takže takhle bude vypadat pátek 19. června, no a my startujeme Spin ráno. S tebou jedom.

6 hodin a 9 minut, ty posloucháš Radio Spin, s tebou je dál Domno a my se společně přesouváme k prvním zprávám, tak jdeme na ně. Tomu, co ti teďka řeknu, tak asi pravděpodobně neuvěříš, protože já jsem se rozhodnul, že pojedu do Itálie zaběhnout 10 kiláků. No a proč zrovna do Itálie, když to můžu zandat i tady v Praze? No protože v Itálii bude Tiramisu World Cup a ty už asi víš, kam tím mířím. Je to samozřejmě vožrádle, že jo? No a kdo by nechtěl to pravý, italský, nadejchaný, sladoučký tiramisu úplně zadarmo, že jo? Hele, je to úplně jednoduchá záležitost. Odběhneš si 10 kiláčků a za cílovou páskou ti čeká luxusní, neomezená žranice tohletoho skvostního dortíku, nebo neomezená. Ale ta kapacita je trošičku omezená, protože je to jenom pro 1000 lidí, ale budu rád, když se tam ve finále jako dostanu, těch 10 kiláčků si zaběhnu a potom můžu dohánět kalorie tak, jak se mi zlíbí. V Mexiku se k příležitosti fotbalového mistrovství vybíral maskot a internet vybral. Internet vybral, protože maskot se jmenuje Merlin a je to kachna, která v den oslav procházela po Mexico City. Ale představ si naprosto rozkošnou takovou tu bílou, poměrně velkou kachnu, která se prochází po městě v dresu i v ponožkách mexické reprezentace. Schválně si to najdi a věř mi, že nic roztomilejšího už takhle při pátečku rozhodně neuvidíš. Yeah. On behalf of Camillitary Entertainment.

0: 6 hodin 13 minut, ty dál posloucháš Radio Spin, s tebou je dál Domno a my se společně pro tuto chvíli jdeme přesunout do páteční poznávačky. V páteční poznávačce mám pro tebe takhle ke konci týdne úplně jako luxusní a jednoduchou záležitost, protože si myslím, že dá se říct všichni tady na Radio Spin budeme znát věc, kterou tady pro tebe dneska mám. No a jsem zvědavej, jestli teda se dopracujeme k té správné odpovědi, ale věřím tomu, že jo. Mám tady tři ukázky, tak věřím tomu, že hnedka podle té první, kterou ti pustím, tak tady začnu padat naprosto ty nejsprávnější typy, které tady dneska můžou být. Jdeme na to.
1: Oskare, seš milej, ale jinak seš nikdo.
2: Počkej, Lolo, vrať se, já nejsem nikdo.
3: Já jsem Paco.
0: Já si myslím, že tady zatím není vůbec o čem, takže jestli víš, o co tady dneska v poznávačce jde, tak posílej svoje tipy buď to na 210 32 330 nebo do naší mobilní aplikace Rádia Spin. Jestli zatím netušíš, tak my si dáme teďka jednoho smeka, no a hnedka po něm si tady pustíme další dvě ukázky a dáme třeba taky další nápovědy.

Byl to hack, nebyl to cheat. Věděl jsem to už v té době, že jsem jiný G. Jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Co mi chceš říct? Mý a tvý není stejný. I tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp. Děti nezažili býv, i tak si hrajou na býv. I když jsou to blbečci,

0: společně pokračujeme v páteční poznávačce, ve který dneska hádáš, můžu říct už asi v tuto chvíli, jeden anime, který si myslím, že tady všichni na Rádiu Spin máme naprosto rádi. Takže jdeme se podívat na to, jaká ukázka tady padla 3 minutky zpátky.
1: Oskare, seš milej, ale jinak seš nikdo.
2: Počkej, Lolo, vrať se, já nejsem nikdo.
3: Já jsem Paco.
0: To je jenom tak pro připomenutí, no a sliboval jsem ti další 2 ukázky, takže jdeme rovnou na ně.
4: Oskarův táta je uklízeč.
5: Uklízeč, uklízeč, uklízeč, uklízeč.
0: No, aby toho nebylo málo, tak do třetice všeho dobrýho.
6: Pak je plankton, jednobuněční améby.
7: A pak jsem já.
6: Ještě ne, nespěchej. Pak jsou korály, šutry, velrybý trus a pak teprve seš ty.
8: Kdo to kreslil?
0: No, jak jsem říkal, jde o pohádku, takže animáček z roku 2004, který vlastně jako úplně bohatě funguje i dneska. No a v hlavních rolích, nebo respektive v dubbingových rolích se tady objevuje Will Smith, Robert De Niro, potom taky Angelina Jolie, Jack Black, anebo třeba taky Christina Aguilera. Já si myslím, že tady není úplně moc o čem, takže další 3 minutky prostoru máš na svoje další tipy. No a potom už si tady odhalíme, o kterou pohádku tady dneska ráno jde.

0: hezký dobrý den všem rádiu Spin, máme 6 hodin a taky 21 minut, no a my se společně pro tuto chvíli jdeme přesunout do finále dnešní poznávačky, ve který jste hádali dnešní, nebo jeden animák z roku 2004, v jehož dubbingu stojí Will Smith, Robert De Niro, Angelina Jolie, Jack Black a taky Christian Aguilera v hlavních rolích. No a co mi přijde naprosto skvělý je, že ty postavičky v tom animáku jsou vlastně úplně luxusně napodobený těm dabérům, takže fakt jako ty věci, co tam jsou, tak vypadají jako třeba ten Will Smith nebo Robert De Niro, dokonce i ta postava, kterou dabuje Robert De Niro, má takovou tu pihu na tváři, kterou on má, takže fakt jako hodně důvěryhodný a promakaný animák na to, že to byl rok 2004. Já osobně bych teda i v roce 2006 nebo klidně i v roce 2027 vlastně jako hodně fíloval pokračování této věci, protože je to prostě legenda a myslím si, že každý, kdo to viděl, takže se u toho jako baví a baví se u toho i po těch 22 letech. Tak jdeme si připomenout ukázky, které jsem ti tady posílal pár minut zpátky.
1: Oskarův táta je uklízeč.
2: Uklízeč, uklízeč.
3: Pak je plankton, jednobuněční améby.
4: A pak jsem já.
3: Ještě ne, nespěchej. Pak jsou korály, šutry, velrybí trus a pak teprve seš ty.
4: Kdo to kreslil?
0: No a vzhledem k tomu, že šlo o animák, tak si myslím, že na první dobrou se nemohl ozvat nikdo jiný než třeba Šimon.
5: Příběh žraloka.
0: Příběh žraloka, ten tady typoval dneska taky Lális.
6: Ano, tak já si myslím, že to je příběh žraloka, a.k.a. Shark's Tale.
0: Dál tady příběh žraloka zazněl taky od Pajkyho. Adam byl další, kdo typoval příběh žraloka. Dá se zastavíme taky u Tomáše mobilní apce.
7: No tak to je úplně jasný, to je příběh žraloka.
0: A mobilní apka rádia Spin ještě jednou, tentokrát Hugo. No a já si myslím, že dneska tady není vůbec o čem, protože opravdu to dneska byl příběh žraloka. Tak jo, děkuju za všechny tipy a taky hlasy do poznávačky a za necelých 20 minut se připrav na další hádanku, a to na Celebrity Voice Flip, ale ještě předtím tě pozvu, nebo respektive nechám pozvat na hudební víkend a vrátíme se taky klasicky k naší top stovce, kterou, nebo do který vlastně ještě můžeš hlasovat, a řeknu ti už za pár minut dokdy.
8: Je hodně osobitej a svéráznej. Není se čemu divit, protože pochází z Ostravy. Je nedílnou součástí český rapový scény.
9: Potkal se s velkým množstvím těch nejzajímavějších rapových jmen.
8: Ať už je to Hector,

Idete s nama na B, jelimo banana split. Sorry, bracho, špatný zprávy, i ta tvoje je nakonec bitch. Neber to osobně, ale můžeš za to vždycky ty.

Pokračujeme ve Spin ránu, s tebou je Dom, máme pátek 19. červen, no a to znamená, že už ti nezbývá úplně moc času na to hlasovat do naší největší hitparády CZSK scény, protože chystáme pro tebe speciální vysílání, a to o 100 největších hitech CZSK repový scény. Těch 100 hitů jste vybírali vy, čistě jenom vaše hlasy, nebo respektive vaše nominace jsou v této top stovce. Vybírali se podle toho samozřejmě, kolikrát se třeba v těch nominacích objevovaly ty tracky, který jste tady hlasovali na 210, 32, 330 nebo v naší mobilní apce Rádia Spin. No a mezi nima se objevuje třeba Ektor a jeho track Bars. Jsou to Bars, kámo. Důvod, proč chodím spát ráno. Další zaminovaný, který objevíš v této top stovce, tak jsou třeba 1.6 a taky jejich starý časy. Tak jsme si vyprázdnili vecka a zložili na gram. Za chvíli ho svajčili a boli přesně tam. No a samozřejmě nesmí chybět taky VVVčka a třeba jejich Pikola. Přestal jsem tě 3-4 hledat, přestal jsem tě 3-4-5 přes Pikolou. Na výběr máš ale z dalších 97 tracků, takže co pro to musíš udělat? Musíš jít na radiospin.cz, tam se najdeš článek, který se jmenuje 100 největších hitů CZSK scény všech dob. No a vybíráš, máš každý den 3 hlasy, takže každý den může hlasovat 3x, buď to pro svůj nejoblíbenější track z těch 100, a nebo potom ho taky můžeš rozdělit mezi ještě další tracky. Každopádně, co je potřeba říct, hlasování končí v neděli v 7 večer, to znamená, že do té doby ještě můžeš hlasovat, takže máš ještě nějakých 9 hlasů, pokud počítám dobře. Takže upaluj na radiospin.cz, tam si najdi tenhle ten článek, je myslím si, že čtvrtý v pořadí v tuhle tu chvíli, no a pak už je to jenom jednoduchý, pak už čekáš na vyhlášení, který tady proběhne příští čtvrtek, pokud se nepletu, takže stay tuned a hlasuj.

0: 6:33, 19. červen, páteček, svátek dneska slaví Leoš, tak jestli nějakýho znáš, tak mu popřeji všechno nejlepší. No a my se jdeme podívat na to, jak ten pátek bude vypadat, a teda musím říct, že to bude takový trošičku stručnější, protože pátek bude vypadat naprosto famózně. Aktuálně jsou teploty kolem 20, odpoledne pak čekají teploty kolem 33 stupňů Celsia, což je naprosto top takhle při pátku. Hele, vlastně já si myslím, že jsme si to za celý ten týden zasloužili, protože furt se to ne a ne vyšplhat k těm 30, vždycky se to zaseklo na nějakých 25-27 stupňů Celsia, takže takhle při pátku můžeš určitě vyrazit někam prostě jako k vodě, nebo se třeba jít natáhnout do parku, prostě dát si piknik, cokoliv. Já si myslím, že počasí bude přát. O víkendu čekají dost podobný počasí, akorát s tím, že zítra by mělo trošičku sprchnout, a to by jen dopoledne, takže tam počítej s nějakýma přeháňkama. Rychlá doprava na rádiu Spin, jdeme se podívat taky na to, jak v tuhle chvíli jezdíte, a teda musím říct, že to není úplně jako nic ultra hroznýho, nebo jako nějaký problémy tady jsou, ale není to tak strašný. Jeden crash hlásí Brno, a to v ulici Vídeňská, takže tam určitě pozor. Dálnice aktuálně úplně bez crashů, bez štosovaček, tak jak by to mělo prostě ukázkově vypadat, takže tam dojedeš na čas. No a co se Prahy týče, tak tady jeden crash hlášený je, a to v ulici 5. května, takže tam určitě pozor. No a nějaký to zdržení ti čeká v tuhle chvíli na Štěrbolský spojce po směru na centrum. Jinak i Praha aktuálně vypadá docela čistě, takže i tady pravděpodobně dorazíš na čas, pokud nepojedeš zmiňovanýma místama. Každopádně, kdyby cokoliv, 210 32 330, mobilní aplikace Rádia Spin. Dávej vědět.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádiu Spin.
2: Spin Radio.
3: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskyních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
1: Hokej se přestěhoval do Švýcarska, takže doma v Česku to letos ovládne hokejbalové mistrovství světa. Oba české týmy jsou v Ostravě připraveny bojovat o zlato, proto potřebují, aby jim stál za zády pořádný kotel. Přijď ukázat, že jsme tady doma. Užiješ si zápasy i fanzónu plnou hudebních vystoupení. Buty, Tonya Graves, Nika a spousta dalších. Bude to fakt fajná akce, tak buď od

0: 22 minut, ty posloucháš Radio Spin, s tebou je dál Domno a my se společně pro tuto chvíli jdeme přesunout k hádance Celebrity Voice Flip, ve který pravidelně každý všední ráno podle zamotaného hlasu hádáš nějakou známou osobnost. No ani dneska tomu nebude jinak, tak jdeme se podívat na to, jak ten dnešní zamotaný hlas zní. Co ti dneska k Celebrity Voice Flipu můžu říct, takže dneska tady hádáš jednoho zpěváka, který ale není z Česka a není ani ze Slovenska, takže je tady jedno takovýto procento těch známých osobností, který tady míváme jednou za čas a to je to procento, který je prostě za velkou louží, takže pokud ti napadá podle hlasu, kdo by to mohl být, tak určitě můžeš posílat svoje tipy, buď to na 210 32 30 nebo do naší mobilní aplikace Rádia Spin, no a jestli tě zatím nikdo nenapadá, tak určitě vydrž pár minut pro další nápovědy. Každopádně já ti ještě jednou můžu úplně v klidu poslat, jak zní zamotaný hlas této známé osobnosti, která je z velkého nebo ze vzdáleného zahraničí.
1: Jsi ready? Tak 210 32 30 30 nebo mobilní apka

0: Filipin, pokračujeme v hádance Celebrity Voice Filipe, ve kterých hádáš, komu patří dnešní zamotaný hlas. Tak pojď si ho pro tuhle tu chvíli připomenout. Dneska tady hádáš jednu velkou celebritu, a to celebritu z hodně vzdáleného zahraničí, takže to není nikdo z Česka, není to ani nikdo ze Slovenska, jak jsme tady poslední dobou zvyklí, ale hledáš někoho, kdo bydlel nebo respektive žil za velkou louží. A co ti můžu napovědět k tomuhle tomu zamotanému hlasu, je, že to byl zpěvák. Každopádně na to, co se tady zatím odehrálo, nebo respektive na tenhle ten hlas zatím reagoval Dagli.
1: Čau, no prosím tě, není to náhodou 6ix9ine?
0: 6ix9ine to dneska ráno bohužel není, Dagli, takže posílám jednu menší prohru. Ale samozřejmě to můžeš zkusit znova. Každopádně, co ti můžu napovědět, je, že tenhle ten zpěvák se narodil v roce 1958. Bohužel už není mezi náma, ačkoliv teda je kolem toho spousta různých jako teorií, jestli jako je nebo není. Každopádně oficiálně nás opustil v roce 2009, a to 25. června ve věku 50 let. No a co ti můžu říct ještě dnešnímu hlasu, že vystupoval jako frontman kapely Jackson 5. Myslím si, že víc není potřeba, že tohle to už je naprosto jasný, takže pokud víš, kdo by to mohl být, tak určitě dávě vědět, buď to na 210 32 330 nebo do naší mobilní aplikace Rádia Spin. No a tě ještě jednou posílám, jak ten zamotaný hlas zní.
2: Jsi ready? Tak 210 32 30 30 nebo mobilní apka

0: Rádio Spin se blížíme do finále hádanky Celebrity Voice Filipe, ve který jste dneska hádali jeden velký zahraniční hlas. Pojďme si ho v tuhleto chvíli ještě trošičku zamotaný připomenout. Tak co o něm víme? Víme o něm, že se narodil v roce 58 a že bohužel v roce 2009 zemřel, i když těch konspirací kolem je spoustu, protože se furt objevuje někdo jemu podobnej, nebo třeba možná to dokonce je i on sám. Každopádně víš taky, že to byl zpěvák a že byl taky členem, nebo respektive frontmanem kapely Jackson 5. Víc jsem ti nenapovídal, protože tohleto si myslím, že jsou poměrně jako velký a jasný nápovědy, takže jdeme se podívat na to, jaký typy tady dneska ráno padaly. Štrudl.
1: Ale myslím si, že by to mohl být MJ, Michael Jackson.
0: Michael Jackson poprvé, po druhé tady zazněl od Michala.
1: Ahoj, tak to je jasný, Míša Jackson.
0: Tak to by bylo, aby Michal nepoznal Michaela a jdeme taky za Pajkem.
1: To je určitě, určitě MJ, to je Michal, Michael Jackson.
0: Jdeme taky za Petrem se podívat.
2: Není to náhodou Jackson?
0: A nebo třeba taky za Bárou do mobilní apky Rádia Spin.
3: Čauko, není to náhodou Michael Jackson, Pačko.
0: No a já nemám co proti tomu, opravdu je to dneska ráno Michael Jackson. Tak jo, děkuju za všechny tipy, jak do poznávačky, tak taky do Celebrity Voice Flipu. Jsem rád, že jste si tady se mnou dneska ráno zahráli takhle při pátku. No a samozřejmě obě dvě hádanky tady pro vás budu mít zase příští týden mezi 6 a 7, tak určitě buďte opět u toho. No a my společně pokračujeme ve Spin ránu, kde těch hádanek a her bude samozřejmě daleko víc, ale krom toho, toho bude ještě daleko víc, ale to si řekneme až za několik minut.
4: Spin ráno na rádiu Spin. Roman Jakub

6:55, pátek, a završil naši první společnou hodinku takhle při pátečku, takže doufám, že vás trošičku jako rozproudil a naladil na ten páteční vibe a taky na pořádnou party, protože pořádná party nás tady dneska čeká, a to už od 8:20, kdy dorazí DJ Devkom zahrát, takže rozhodně doporučuji zůstat dál u Rádia Spin, protože dneska to bude opět samozřejmě velký a kdo by nechtěl party už

0: jsem tě pozval na Mejdan 25. června.
1: K 20 letům Punk is Dead, který proběhne kde?
2: V Praze, v Pražské kulturní sportovně.
1: Doraž ve čtvrtek 25. na rap. Yeah.
0: Punk is Dead.
3: Punk is Dead.
2: Voda taky je dead.
4: Podporuje Radio Spin.
5: Radio Spin.

0: Ček, ještě jednou ti přeju krásný sluneční dobrý ráno. Dneska nás čeká úplně topový počasí, takže konečně můžeš úplně bezstresně vytáhnout tvůj letní outfit. No a pokud jezdíš MHDčkem, tak taky kolíček na nos, protože je to přesně to počasí, kdy se začínají projevovat lidi, kteří nepoužívají deodorant. Každopádně máme před sebou dvě společní hodinky, tak mrkneme na to, co nás tady dneska čeká. Řekneme si o hvězdě, která dorazila jenom tak jako na otočku do Prahy, a třeba taky o tom, na kolik peněz s ní vyjde fotka. Řekneme si taky, co chystá Vyšehrad, protože mám tam jeden takový jako menší zdroj, tak si o tom něco povíme, protože už to začíná prosakovat jako trošičku ven. No a pořešíme tak trochu i, řekl bych, skoro Darwinovy ceny, protože dneska se tady na Rádiu Spin budeme ráno povídat o zranění. Krom toho nás čeká taky Pravda nebo lež, no a zahrajeme se taky o nový CD od Prago Union. No a bude i Mejdan. DJ Devkom je objednaný a objednaný je klasicky na 8.20, takže máme toho před sebou opravdu hodně, tak ať se vám hezky stává takhle při pátku. No a my pokračujeme dál ve Spin ránu s domem.
1: Sedím.

7 hodin a 11 minut s tebou je doma, tady je Rádio Spin, no a my se spolu jdeme podívat na slibované zprávy, který jsem ti tady týzoval pár minut zpátky. Do Prahy dorazil jeden bývalý guvernér Kalifornie. Takhle, když to řeknu, tak to nezní úplně zajímavě, ale já k tomu něco přidám, protože ten člověk není jenom bývalý guvernér Kalifornie. On je to totiž taky kulturista, akční hrdina, slavný herec a taky Terminátor. Arnold Schwarzenegger přiletěl včera odpoledne na akci Noc legendou v paláci Joffin a hnedka ti řeknu, jaký si tady udělal biznis, jo? Hele, vstupenky stály od 2,5 litru do 35 litrů, což si myslím, že je jako už poměrně teda jako vyšší cenová, ale kdyby se na té akci chtěl fotku s Terminátorem, tak ještě krom těch 35 litrů, co dáš za ten lístek asi za nějaký meet and greet, tak tě to stálo taky další 20 navíc. Asi řeknu naší milovaný herečce Vicky, aby začala přemýšlet taky na fakturkama za fotku, protože i s ní si myslím, že se budou lidi v budoucnu fotit, nebo možná už se s ní tak lidi fotí. Můj brácha kope za Vyšehrad, tak je to takový jako trošičku malý lavy. No a včera mi dal jedno takový info, který už je sice asi tak jako z poloviny veřejný, ale asi teda je docela relevantní, protože se mluví o tom, že tuhle legendu, nebo spíše do týhletý legendy vstoupí Štáfek s Prachařem, stejně tak jako ve Vyšehradu, jako v tom seriálu. Takže v budoucnu by možná na hřiště mohl pravidelně nastupovat opravdový lavy. Bylo by to docela cool, co si budeme povídat, a se bych tím pádem měl už dva důvody, proč na ten Vyšehrad jezdit. A řekl bych, že asi nebudu jediný, protože ve chvíli, kdy za Vyšehrad začne kopat opravdu jako Jakub Štáfek, tak si myslím, že tam budou mít úplně na

Já bych se chtěl dneska ráno zastavit tu takový věci, protože jsem si říkal, že bychom tady dneska mohli jako rozdávat takový pomyslný Darwinový ceny, protože nedávno mi Božka vyprávěla storku o tom, jak si zlomila kotník a asi týden potom s berlema zakopala na schodech a zlomila si k tomu ještě zápěstí. No, co ti budu povídat, to je celá Božka. Každopádně já jsem si u toho hnedka vzpomněl na moji sestřenku, která si zlomila kdysi obě ruce. A to tak, že prostě nějak během tělocviku padala na zadek a aby nespadla na tu tvrdou zem, tak si pod ten zadek prostě jako dala ruce, jenže sestřenka vážila 130 kg, takže asi si dokážeš představit, jak to dopadlo a chodila potom, nevím, třeba jako 2 měsíce s nataženýma, zasátrovanýma rukama, takže si myslím, že její život v tu chvíli musel být poměrně zajímavý. Každopádně říkal jsem si, že bychom mohli dneska si říct nějaký storky o tom, nebo respektive o takových těch jako úplně nejdebilnějších úrazech, co se staly vám nebo třeba vašim kámošům. Tak doufám, že něco takového tady vytáhneš taky, buď to na 210 32 30 30 nebo v naší mobilní aplikaci Rádia Spin. A hele, určitě se neboj, protože já se svojí blbostí přispěju taky, ale to až po vás, takže dávej vědět, 210 32 30 30, mobilní aplikace Rádia Spin, dneska budeme řešit ty naprosto nejdebilnější úrazy.

0: Radio Spin, dom, no a ty nejhorší, nejblbější úrazy, které se vám prostě jako můžou stát, nebo které se vám staly, nebo které se staly vašim kamarádům. Tak my se jdeme podívat za Petrem, protože ten si myslím, že jeden takový úraz, který se stal pravděpodobně každému, tady prostě jako zažít musel a hlavně musel zmínit, protože bez toho by to dneska nebylo ono.
1: No, Dome, prosím tě, zlomeninu nohou, rukou, to měla asi z nás skoro každý. Já měl zlomenin X, ale největší bolest je, když si vogauč doma kopneš malíček, to jdeš do kolen, jo. To je největší bolest, co jsem kdy měl.
0: Hele, já taky, a teda musím říct, že dlouho se mi nepovedlo, že bych se takhle doma o něco nakopal, úplně jako si úplně nepřeju, aby se mi to stalo, takže jako zaťukám, ale myslím si, že se to úplně nepovede, protože přece jenom občas jako doma jdeš, čumíš do telefonu a najednou bum, a máš to na stole, nebo respektive teda ve stole. Každopádně další brutální úrazy nebo úrazy prostě jako z blbosti dávej vědět na 210 32 30 nebo do naší mobilní aplikace Radio Spin, protože to je naše dnešní ranní téma.

0: Radio Spin, dobrý ráno, máme 7 hodin a taky 24 minut. K tomu s tebou je dál Domno a dneska řešíme ty úplně nejblbější úrazy, které se vám nebo vašim kamarádům staly, protože co si budeme povídat, takový Darwinovy ceny takhle při pátku se rozdávat asi tak jako občas musí. Každopádně volal Prochy, co se stalo jeho kamarádovi, a věřím tomu, že to nebylo jako úplně příjemné.
1: Dobré ráno všem, tady Prochy. Hele, můj kamarád se kdysi rozštípal na kole, když jsme ještě jezdili jakový ty lesní cesty. Nevyšel mu trošku jeden skok a napálil to přímo před tím kolem do hrany, utrhl si koleno
0: a
1: chodil přesně jako tvoje sestřenka, obě dvě ruce zlámaný, takže chodil jako mumie a no prdel mu vyroučí.
0: Hele, na jak dlouho to měl?
1: Hele, asi, no, taky tak nějak 2 měsíce a pak to ještě nějakou dobu trvalo, no.
0: No a to je přesně takový ten případ, kde ti ani helma nepomůže, protože vlastně jako to by si musel helmu nosit pravděpodobně jako asi na celém svém těle, takže doufám, že kámoš už je v pohodě, že to teda za ty 2 měsíce a potom ještě teda jako nějakou tu rehabilitaci vyléčil. Každopádně Davida určitě vidět to a my se jdeme v tuto chvíli spolu podívat na to, jak to vypadá na silnicích. Rychlá doprava na rádiu Spin, jdeme se podívat do regionu, kde teda musím říct, že to v tuhle chvíli vypadá docela obstojně. Jinak jediný, co ti asi v tuhle chvíli můžu zahlásit, tak je trošičku zasekaná rychlostka v Liberci, jinak to vypadá docela v cajku. Co se dálnic týče, ani tady nevidím úplně žádný velký fuck up, trošičku štosovačka na D1 před Brnem, jinak je to docela v pohodě. No a co se Prahy aktuálně týče, tak tady poskakuje trošičku sjezd z D5 na Pražský okruh, takže tam počítej s menším zdržením. Další zdržení nabereš určitě na Štěrbohovský spojce a potom taky na ulici 5. Května kvůli kreši, jinak Praha aktuálně nevypadá vůbec špatně. Každopádně by cokoliv, tak 210 32 30 30 mobilní aplikace Rádia Spin. Dávej vědět.
2: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádio Spin.
3: Spin Radio.
2: Rádio Spin Death Double. Rádio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že každý rádio, na kterým slyšíš rádia v dabu, umí přehrávat i

0: 7:32, ty posloucháš Radio Spin, s tebou je Dom, no a my spolu pokračujeme v pomyslném rozdávání Darwinových cen, který teda musím říct, že začínají trošičku jako nabírat obrátky, protože když jsem se tak na to koukal, tak těch blbých zranění, které tady padají, tak začíná být poměrně hodně. Jednoho adepta na Darwinovu cenu už bych tady měl, ale k tomu se určitě spolu dostaneme až později. Každopádně my se v tuhle chvíli jdeme podívat za Davidem.
1: Tak prosím tě, já jsem si na Velikonoce, tak jsem si jenom natáhnu záda, ne? Jenom natáhnu, jo? Že mě to jako pobolívalo, ale dobrý. No a o týden později jsem si prostě ještě doma docela zima a já jsem prostě sešel, jakoby máme půjdu víc ze schodu dolů, jsem sešel a kejknul jsem si o víkendu a jsem si záda zablokoval a musel jsem kvůli tomu na nemocnice.
0: Ty vole, co z toho bylo ve finále?
1: Normálně nějak zablokovaný ty záda, že jo, mi tam napsala. A říkám, že se mi to stalo na Velikonoce a říkal jsem, jak se mi to stalo, prostě jsem spadnul z hlavičky, ale neříkal jsem vůbec nic s chlastem a ona mi tam, ta doktorka, napsala, že jsem byl pod vlivem alkoholu.
0: No tak asi věděla, prostě odkud vítr fouká, ale tak jako když řekneš na Velikonoce, jestli prostě spadnu na záda, tak asi to nebude ve finále úplně jen tak, ale je to docela podpásovka. Každopádně docela zajímavý zranění, musím říct, že my jsem poslala dneska ráno Nikča.
2: Čauky, tady Nikča. Hele, prosím tebe, můj příběh je takovej. Mě to pár let na zpátek, tak jsem honila kočku na stromě a pochopitelně to dopadlo tak, že jsem spadla na sklo a rozřízla jsem se půlku zadku, jo. Takže jsem jela do nemocnice na stehy a do teďka tam mám 15 stehů, jako úžasný. Krásná vzpomínka, ale v životě jsem neměla jako zlomený ruce, nohy, nic. Ale tohle to v tom vedu asi
0: nejlíp. No, u tohohle jsem si vzpomněl třeba jako na story od mojí mámy, která mi kdysi vyprávěla o tom, že když jako ještě nebyly prostě boby, nebyly sánky, takže se jezdilo prostě na sněhu na igletových pytlích. No a že takhle jednou jela a pod tím sněhem byl prostě šutr. Občas se tomu nevyvaruješ.

0: A ještě jednou ti přeju hezký dobrý ráno, máme 7 hodin a také 40 minut. K tomu a teda musím říct, že těch zranění, co mi sem dneska ráno chodí, tak je opravdu hodně, protože když jsem se kouknul třeba do naší mobilní apky Rádia Spin, tak ta je úplně narvaná všema různýma možnýma zraněníma a také typama na Darwinovou cenu. Takže já to tady ještě v následujících minutách proběhnu. Každopádně, co se týče dalších úrazů, tak ty tady mám samozřejmě pro vás připravený. Takže my se pro tuhle tu chvíli jdeme podívat ještě jednou za Petrem a za jeho kámošem.
1: Dome, čau, tady ještě jednou Petr, prosím tě, já mám ještě nějakou historku. My jsme s kámošem za mladá, jsme šli na koupák a když jsme šli zpátky, tak aby neměl kámoš mokrý plavky na sobě, tak si vzal kraťásky a zatáhnul zip a střip si tam pindíka.
0: Tyba, jestli něco jako fakt moje noční, jakože hodně noční moda, tak je to přesně tohle. Každopádně tohle toho týpka bych jako nominoval a na Darwinovou cenu. Každopádně, pokud chceš jako velkou story, tak velkou story tady pro tebe bude mít Maty, protože to si myslím, že je jako zážitek neobvyklý.
2: Před 40 lety, jak říkají moje děti minulým století, můj kamarád při ping-pongu, který jsme hráli a ztratili jsme balónek, tak on úplně zmateně vyskočil z okna pro ten balónek, respektive takový terasy skočil a zlomil si v obě dvě paty. Jo, což samozřejmě jsme byli nalitý, že jo, nebo tak jako lehce v náladě. Jo. A když si zlomíš patu, to se nedá zasádrovat. Mm-hmm. To normálně chodíš jenom po špičkách. Teďko měl v obě dvě paty zlomený a chodil o takových těch berlích, jako Vlasta Buriha normálně pod paží, víš, ne ty francouzský, ole, ale takový ty prostě ty echt, takový ty berly, jak měli ty invalidi z té první války a podobně, jo. A teďko, hele, to trvá asi, já nevím, třeba 6 týdnů, já už to nepamatuju úplně přesně, jestli 4 týdny nebo 6 týdny, ale on to celý udržel a když šel z ukrajinský ve Vršovicí z kontroly, ve všední den, tak my jsme s kamarádem v 11 dopoledne dřepěli v hospodě a tam jsme chlastali a on šel kolem a v tý výloze nás viděl. Tak si k nám sednul a uvalil tam asi 12 budvarů a 10 vodek. Takže on nebyl schopný vůbec stát. A teďko ale měl v té hlavě, si nesmí stoupnout na ty nohy, protože by mu ty paty zase praskly a další zase to martýrium, ty léčby a prostě. Takže to vypadalo tak, že ve 4 odpoledne, ve všední den, my s tím kamarádem ožrali jako vemena, každý jednu berli v ruce a ten náš kamarád, ten Jarda, les po 4 jako čokl.
0: Na druhou stranu to vypadá na to, že jestli teda jako v té době se takhle prostě jako lilo a kalilo, tak si myslím, že kamarád byl poměrně zvyklý na to, že prostě se takhle po 4 lezlo asi jako docela často domů.

0: na jednoho. Ve Spin ránu na Radio Spin.
1: Na chvilinku se tady v 7 hodin a 47 minut ráno odprostíme od Darwinových cen a taky těch největších úrazů, které se vám staly. Já jsem tady ještě vybral takový asi jako top 3 nejdebilnější a taky nejhorší úrazy. Jeden teda musím říct, že se mi fakt jako nelíbil, protože to mi tady Jirka vlastně jako přiložil do mobilní apky Radio Spin i fotku a teda musím říct, že jako snesu hodně, ale tohle se mi fakt jako hodně nelíbilo. Takže o tom až za chvilinku, každopádně pro tentokrát. Hra jeden na jednoho, ve který tenhle ten týden hraješ o tentokrát ne o stupenky, ale o CDčko, a to o Prago Union, který vydali nedávno svoji desku Necorrectum. Za sebe teda můžu říct, že jako skvělá deska, pouštěl jsem si ji pár dní zpátky, nebo respektive 2 dny zpátky, a teda musím říct, že to opravdu stojí za to a že tohle to jako chceš prostě držet ve svý ruce. Takže pokud chceš, a já věřím tomu, že chceš CDčko od Praga Union, tak určitě cinkni na 210 32 30 a zahraj si právě o CDčko Prague Union a jejich Necorrectum, protože jednak ten přebal je skvělej a jednak ty věci, které tam jsou, tak jsou naprosto perfektní. Znát je můžeš třeba z našeho playlistu, takže 210 32 30 startujeme za 2,5 minutky.

0: na jednoho. Ve Spin ránu na Radio Spin.
1: 7.51, malinko nás stačí čas, ale to nás vůbec nebo nám vůbec nebrání v tom, aby jsme tady společně odehráli hru jeden na jednoho, ve který máme ještě jedno CDčko od Praga Union, a to Nekorektumu, o který se tady dneska v modrém rohu popere Jirka. Jirko, dobrý ráno.
2: Hezký ráno, čau.
1: Ano, a v červeném rohu se popere Jirka číslo 2. Jirko, dobrý ráno ještě jednou.
2: Tak dobré ráno teda.
1: Tak teda musím říct, že shoda jmen se tady nestává úplně jako zas tak často, takže já se budu snažit vás poznat podle hlasu a uvidíme, jak to teda ve finále dopadne. Každopádně pro dnešní den pokračujeme teda ještě s trošičku geografií oceánu, kterou jsme tady spolu nakousli včera, takže pokud jste ready, tak můžeme začít. Jenom připomínám, že abyste se přihlásili o slovo, tak nejdřív musíte zakřičet svoje jméno a pak se nechat vyvolat. Všechno jasný?
2: Jdem na to.
1: Výborně, tak jdeme na otázku číslo 1. Který oceán je nejteplejší?
2: Jirka.
1: Tak, Jirka číslo 1, Jirko.
2: Indický.
1: Indický, a Indický je správně. V pohodě, v pohodě. Takže připisuju bod Jirkovi na drátě číslo 1 a jdeme na otázku číslo 2. Který oceán leží mezi Asií, Afrikou a Austrálií?
2: Jirka.
1: Po druhé Jirka, tak Jiříku.
2: Tichý.
1: Tichý to není. Smůla, smůlovata. Tak co druhý Jirka věděl by?
3: Já typnu Atlantický.
1: Atlantický to dneska taky není. Smůla, smůlovata. Ještě nějaký
2: Jirka?
1: Typ? A Jirka.
2: Zase Indický.
1: A Indický už je správně. Pohodě, pohodě. Ještě, že těch oceánů máme jenom 5, jinak bychom tady mohli být ještě poměrně dlouho. Ale jdeme na otázku číslo 3. Který oceán leží mezi Amerikou, Asií a Austrálií?
3: Jirka.
1: Jirka číslo 2, Jirko.
3: Atlantický.
1: Atlantický? No. Tak Atlantický to není. Smůla, smůla. Bohužel. Ještě nějaký typy, Jiříci?
2: Jirka.
1: Tak Jirko.
2: Tak Atlantický. Ne, ten už byl.
1: Ten už byl, takže bohužel. Tak druhý Jirka.
3: Tak je to Tichý oceán.
1: Tichý už je správně. Takže jeden bodík pro druhýho Jirku, každopádně výsledek je dneska 2-1 pro Jirku číslo 1. Jiříku, ale nebuď smutnej, můžeš si cinknout zase třeba příští týden, to tady budeme mít taky hezký ceny.
3: OK, díky moc.
1: Tak jo, hele, díky za hru, měj se krásně, krásný víkend, čus, no a Jirko. Jirko, ty mi vydrž na drátě, řekneme si, kam ti stupenky. No, stupenky ne, ale kam ti se dopošlem. Take off the fufu, take off the couch, take off the wifi. Take off the money phone, take off the car loan, take off the flex and the white loss. Take off the weird ass jewelry, I'ma take 10 steps, then I'm taking off top off. Take off some fabricated streams and the microwave memes, it's a real

0: A taky 57 minut k tomu, pátek 19. červen. No a dneska jsme tady spolu řešili takový trošičku pomyslný Darwinovy ceny, protože jsme tady nakousli zranění, a to protože mi Božka pár dní zpátky vyprávěla o tom, jak si jednou zlomila kotník a za týden si kvůli tomu, když měla zlomený kotník, zakopla na schodech a zlomila si k tomu zápěstí. Takže jsme tady řešili úrazy, které teda musím říct, přišlo dneska hodně, ale mám tady ještě dva takový poměrně jako zajímavý. Jeden z nich je jako extrémně nechutný, protože mi k němu přišla i fotka, takže jsem viděl úplně všechno, jak to vypadalo, než to dali doktoři dohromady, a to je úraz od Jirky.
1: Čágo, čágo, hele, přikládám ti fotku, ať aspoň ty to vidíš. Rozsek jsem si palec podélně, no, sekirou. První chvíli dobrý, ale pak jsem pár dní trpěl, no.
0: Hele, já teda úplně nevím, jak bych prostě jako na tohle to reagoval. Já jako kdybych viděl, že jsem si prostě jako sekirou rozseknul palec, tak bych u toho asi omdlel. Každopádně poměrně si myslím, že akrobatický kousek má za sebou taky kanfous.
2: Já jsem jednou umýval před vchodovými dveřmi podlahu v bytovce. Jak jsem si ji nechtěl zašpinit, tak jsem ze schodu přeskakoval do bytu, no a uklouzla mi noha. Jak jsem vymrštil levou nohu, tak jsem kopl do futér a zlomil si malíček.
0: Kanfousy, škoda, že z toho neexistuje nějaký video, já bych to hrozně chtěl vidět, prostě jak si udělal takovýhle jako saltíčko, takže jako skvělý, ale musím říct, že jsem si taky jednou zlomil prsty na nohou a nebylo to vůbec nic příjemného, protože tenkrát jsme se s kámošem skopli na fotbale, když jsme hráli boss, takže to bylo taky moc příjemný, ale ještě jsem to dohrál, takže jsem si hrál tak jako trošičku na hrdinu. Každopádně děkuju za všechny úrazy, které jste posílali, bylo jich opravdu hodně a teda musím říct, že minimálně já jsem se u toho občas taky pobavil. Každopádně my se jdeme pro tuto chvíli podívat ještě na počasí, než se přesuneme do další hodinky dnešního Spin rána, protože musím říct, že bude naprosto topově. 33 stupňů venku, jasno až polojasno. Co se týče zítřka, tak tady jsou maxima na 32, s tím, že by dopoledne mělo trošičku sprchnout, takže tam počítej s nějakou přáňkou. No a v neděli naprosto parádních 34, takže věřím tomu, že tam všichni vyrazíte někam k vodě, třeba na Lhotu nebo někam třeba i na koupáky. Takže takhle bude vypadat počasí o víkendu. No a my spolu pokračujeme ve Spin ránu. S tebou jedom. Spin Radio.
3: Víš, kde nakupuje tvůj barber? Na slickstyle.cz. Luxusní kosmetika pro muže i ženy. Parfémy, barvy na vlasy i vousy, laky, vlasový styling a vybavení pro barbershopy. To je slickstyle.cz. Chceš mít hard drip vibe? Nakupuj na slickstyle.cz.
4: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
5: Zdravím, zdravím, dobrý dopo. Někdo to dobrý dopo, ale bohužel nemusí mít, protože dárců kostní dřeně není dost. Přitom to nebolí, registrace je hned. Oni to dělají takovou tou tyčinkou, nemyslím ale ty, co se dávají v hospodě k pivu. Takže jestli je ti 18 až 35 let, asi zdravej, pojď do toho na kostnidřeň.cz. Někdo tě vážně potřebuje. Ahoj, Rohony.
6: Prošvihnul jsem letos podat přihlášku na vysokou.
7: Neboj, ještě není pozdě. Koukni na vysokéškoly.cz a vyber si z mnoha škol, kde stále přijímají studenty.
6: Říkáš vysokéškoly.cz? Pecka, jdu tam.
7: Vysokéškoly.cz. Kompletní přehled vysokých škol.

0: Rádio Spin uvádí Pravda nebo lež.
1: 8 hodin a 9 minut k tomu, ty posloucháš Rádio Spin, s tebou je dál Dom, no a my před sebou máme poslední takovou, musím říct, jako záležitost, kterou si musíme dneska odškrtnout, a tou je Pravda nebo lež. Takže pokud tady mám někoho, kdo by si chtěl dneska zahrát, a věřím tomu, že si tady někdo bude chtít dneska zahrát, tak 210 32 30 startujeme společně Pravdu nebo lež za necelý 3 minutky, tak pojďme na to.

0: Nekorektum utum. Rádio Spin uvádí Pravda nebo lež.
1: Poslední Pravda nebo lež tohoto týdne je před náma. Máme 8 hodin a taky 12 minut k tomu. No a já už mám v tuto chvíli na drátě svého dnešního protivníka a tím bude Ruda. Rudo, dobrý ráno.
2: Dobré ráno, Domenečo, ahoj.
1: Tak jak se máš takhle při pátku?
2: Hele, je vedro, jezdím autem po Praze, musím to dál ještě nějak rozebírat.
1: No, myslím si, že moc asi nemusí, že asi všichni tak jako tušíme, jak to bude vypadat. Každopádně, Rudo, už máš řidičský rukáv?
2: Ještě jednou.
1: Už máš řidičský rukáv?
2: Ano, právě, to je jasný.
1: Tak si myslím, levej, tak bacha na to, ať se ho dneska ještě nepřipálíš.
2: No, to přijde. To bude ještě horší.
1: Každopádně my jsme tady tenhle ten týden zavedli takovou docela zajímavou věc, a sice to, že proti mně byl Roman a dva spineři na drátě, tak já mám ještě jednoho tvýho kolegu na lince číslo 2. Dobrý ráno, kdo tam?
3: Ahoj, Pajky.
1: Čau, Pajky. Tak to si myslím, že s Rudou bude docela jako těžký proti mně.
3: Ty jsi to špatně formuloval, Dome. Ty jsi zapomněl říct, že Roman určil, že budeme tři na tebe, abys to neměl naši.
1: No tak ještě, že tady Roman dneska není, protože to budu mít tak jako trošičku odlehčený tím pádem, ale je tak jako cítím, že vy dva spolu budete poměrně silný soupeři. Takže jdeme na otázku číslo 1, jestli jste ready. Tak jo. Dnešním tématem jsou sladkosti. První lízátko na světě nebylo vymyšlené pro děti jako sladkost, ale jako zdravotní pomůcka pro dospělý chlapy proti mořské nemoci.
3: Ale
2: hele, já bych se zjistil, že Pajky dal to, že bude pravda možná.
3: Já taky, protože vím, že ty lízátka, že fakt to nebylo první určený jako sladkost, ale že to snad pro něco bylo. No.
1: OK, takže tím pádem označujeme jako první pravdu. A tato dvojhlavá Sani není v čele s Romanem, nebo respektive bez Romana zas tak silná, protože je to lež. To je tak, když prostě člověk si ty věci dává vedle sebe, že jo? Jdeme na otázku číslo 2. Práskací prášek v bombonech, takový to, co práská, tak ve skutečnosti je kyselina, která při velkém množství rozežírá potom sliznici.
3: Já bych tomu možná věřil taky, protože to je taková pít, že to bych se... Ne, myslíš takový to do lízátka, jak namáčíš?
1: Jo, jo, takovou tu nohu, jak namáčíš do toho práskacího prášku.
3: No, jasný. A to právě vždycky dcera otravuje a jí přesně říkám tady ty chemky, tyhle.
1: Já to miluju,
2: jako
1: já to miluju
2: do dneška. Bude to hodně chemický, no, ale...
3: Ale jestli... já nevím, jako víš co, já už jsem...
2: Ale domů se je velký množství.
1: Velký množství, tak jako třeba po, já nevím, po stovkách gramech, možná po kilech.
3: Tady si váhal chvíli. Jo, ty,
1: tak co myslíte?
3: Dejme tomu, že to je lež přece, tak když je to pro děti a když se ženou i 4 lízátka za den, tak jako ono, ale zase ve finále všechno mnoho škodí, no, tak já nevím.
1: To je pravda, všeho mnoho škodí. Rudo, jak seš na tom ty, co
3: myslíš? I do pití dávají prostě jedy, které ve větší dávce ti ublížej, že?
2: No, hele, dáme Pajky na to, jak jsi říkal poprvý, že to bude pravda, jsi říkal, že jo?
3: Dáme pravdu.
1: Jo, tak jo. Pajky, ty jsi to takhle hezky odspíval, jo. Ne, je to oxid uhličitý, který se uvolňuje, když se rozpouští ten cukr, co tam je. Takže to je to, co tam práská. Tak
3: no,
1: do třetice.
3: Ale nic není na tom, že kdyby to sežrali kilo, tak je to...
1: Tak jako samozřejmě, že když sežereš kilo cukru, tak to není v pořádku, že jo? Ale jakoby... Ale jako se z nic ti to nerozpustí. Tak poslední otázka. Mentolový bombony tlumí teplotu v puse, takže když si po nich dáš třeba horkej čaj, tak si nespálíš jazyk.
2: To je blbost.
3: To už jsem mi zkoušel, že to je blbost. Doma,
2: jestli tohle řekne, že je opas, tak tam jedu normálně do rádia. Protože jsem si normálně hodněkrát spálil tlamu.
1: I po mentolovým bombónu.
2: I po mentolovým bombónu, když mám rýmu nebo něco.
3: I když si vyčistíš zuby mentolem, tak potom spálíš ty hladové.
2: Jo, kafem třeba taky.
1: Tak uvidíme. Označujeme teda, že to je lež.
3: V pohodě. Jo, to jsou.
1: No tak jo, tak aspoň jeden bodík jste dohromady dali, ale teda musím říct, že to byla jako dobrá hra. Že jste to jako, že jste spolu jako kooperovali dobře.
2: Jako, kooperovali dobře, ale ty vymyslíš hrozně otázky.
1: Ale ovoce to nepřineslo. No ale tak jako nevadí, hele, příští týden už tady budete mít zase svýho...
3: Žílavou sáň.
1: Přesně, svýho vůdce, svoji třetí hlavu, tak ano, třeba to vyjde příští týden. No tak jo, hele, děkuju moc za hru, mějte se hezky, užívejte víkend.
2: Čus.
0: Radio Spin hledá 100 největších hitů CZSK scény všech dob. Nominace na track.

Od 7 ráno. Od 7 ráno. Celou stovku odvysíláme v éteru Rádia Spin. 100 největších hitů CZSK scény všech dob. Exkluzivně v éteru

0: Hodin 21 minut, ty posloucháš Radio Spin, s tebou je dál Dom, no ale už tady dneska nejsem sám, protože jak jsem říkal, na 8.20 je objednaný DJ Devkom, který je právě se mnou teďka ve studiu. Viktore, čus.
1: Dobrý ráno.
0: Hele, ty jsi říkal, že máš tenhle den vlastně jako skvělej, že máš dneska dovčů.
1: Jo, já mám dneska úplně sluníčkový den, já jsem se prostě ráno probudil a už jsem věděl, že to bude dobrý den prostě.
0: Hele, jako měl jsem to taky, i když teda jako musím říct, že jsem se probudil a první, co mě dostalo, tak bylo světlo z okna, protože jsme si s Božkou teda jako úplně nezatáhli, jak si zatahujeme normálně, ale vlastně jako musím, že se mi tím pádem jako stávalo docela dobře.
1: Teď to je krásný, já to mám rád, když mě probouzí ráno sluníčko.
0: Já to úplně nesnáším, já stávám nejradši do tmy prostě a nechám si až do té doby, než vylezu z baráku.
1: Okay.
0: Každopádně, jaký máš plán dneska na dovolenou?
1: Amo, já dneska mám docela krušný den, já si to tady odehraju, potom, abych ten den ještě nějak začal, tak si dám snídani, zajdu si do gymu a potom jedu do Poděbrad, kde mám od jedný setík. A na to se velice, velice těším. Možná si to v hlavě trošku idealizuju, protože si to úplně představuju, jak hrozný, jak šíleně moc to narvaný bude a to, ale dělá mi to lepší den a těším se na to hrozně.
0: No a zapomněl si říct, že od jedný od rána, že tam máš prime time, že jo?
1: Vlastně mám tam vlastně prime time po křestu mýho kamaráda Papela, který tam bude mít křtít svoje nový album, tak mám hned setík já a fakt se na to velice těším. Kdo může, tak doražte určitě do Poděbrad.
0: No ok, tak doražte určitě do Poděbrad, nebo pokud tady máme někoho z Poděbrad, tak se určitě doražte v jednu ráno podívat. Já si myslím, že takhle v pátek v jednu ráno, že bude ještě život, takže si myslím,
1: přesně,
0: že to bude úplně
1: tak.
0: Pohodě. No tak jo, co nás čeká zaset.
1: Dneska, hele, jak to večer budu končit tím tvrdým drum and bassem, tak dneska začnu zlehka takým veselým UKGčkem.
0: Takže ty budeš mít takový jako gradovací den dneska.
1: Jo, prostě. Dneska si dám mega gradovací den, úplně mám dneska to úplně energie tyho na rozdávání.
0: No ok, hele, tak já se moc těším, jdi se zatím připravit, my si dáme krátkou dopravu, krátkej break a jdeme hnedka na to. Rychlá doprava na Rádiu Spin, jdeme se podívat na to, jak to v tuhleto chvíli vypadá na českých silnicích. Co se týče regionu, tak tady žádný velký fuck-up nevidím. Žádný velký fuck-up nevidím aktuálně ani na dálnicích, jenom trošičku menší štosink na D1 před Brnem, jinak jako je to úplně na pohodičku průjezdný, hele, víš, jak to je v pátek, prostě den home officeu a volna, takže pravděpodobně to má na to taky vliv. Každopádně, co se týče Prahy pro tuhleto chvíli, tak crash hlásí Pražský okruh, a to po směru na Zličín hnedka za Barandovem, takže tam určitě pozor a taky tam počítej s nějakou tou minutkou navíc. Další crash je hlášený na sjezdu z Cínovecký na Kbelskou, takže i tam určitě dávej pozor. No a Kbelská ještě jednou, nebo respektive teda křižovatka Kbelský a taky Poděbradský, protože i tam se v tuhle tu chvíli bourá, takže tam určitě opatrně. Kdyby cokoliv, 210 32 30 mobilní aplikace Rádia Spin, dávej vědět.
2: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Rádiu Spin.
3: Spin Radio.

0: Live set na Rádiu Spin.
1: Hezky dobrý ráno, máme 8 hodin a taky 55 minut k tomu. Máme tady páteček, svátek slaví Leoš, tak ještě jednou všem Leošům přeju všechno nejlepší. No a se mnou už je ve studiu jednak opět teda DJ Devkom, který nám teďka odehrál dnešní live set. Viktore, jak se ti hrálo dneska?
2: Mně se hrálo libově, mě hlavně hrozně baví ta naše spolupráce, když končíme ty sety, nebo když tam dáváš ty jingly, jak prostě to je, jak když startuje raketa nějaká, nebo jak prostě, chápeš.
1: Ale mě to hlavně hrozně baví na tom začátku, protože na začátku ty vám miluji úplně takový toho odpočítání a čekám, co se stane.
2: Yes.
1: Prostě 5, 4, 3, 2, 1 a čekáš, jestli to bude hrát, nebo to hrát nebude. Každopádně, jako bylo to super. Bylo to super set. A ještě mi zajímá, jak se ho užila Zuzka, která je s náma ve studiu. Zuzko, čau.
3: Ahoj. Moc mě právě, jak Viktor říkal, že se mu líbí to, ta vaše souhra, tak to máte hodně už jako v rukou. Je to už takový jako, že se cítíte úplně, tak jako tady probíhá takovej kontakt prostě.
1: Ale jako nějaký pátek už tady spolu hrajem.
2: Prostě. Pátek už to je přesně tak.
3: A tak je to fakt super.
1: A tak to máme radost. Mm-hmm. Máme radost, moc děkujeme. No a my se jdeme podívat na to, jak se dnešní set standardně líbil Luigimu.
4: Ej, zdravím všechny spinnery. Radio Spin, DJ Devkom, jede bomby. Devkom, yeah, hezký víkend všem.
1: No tak Luigi, hezký víkend i tobě a my ti moc děkujeme za reakci. Každopádně my jsme se tady jenom tak jako ještě během setu bavili o dnešním tématu, který jsme tady spolu dneska měli, protože my jsme tady dneska řešili prostě takový pomyslný Darwinový ceny za ty nejdebilnější úrazy, které se prostě jako vám nebo vašim felákům staly. Viktore, ty jsi říkal, že...
2: Ne.
1: Že máš takovou příhodu se spolužečkou.
2: Mně je to ale hrozně líto, já nevím, jestli jsem schopný udělat takovýhle coming out tady jako do rádia.
1: Hele, jako teď už musíš prostě, jinak to řeknu za tebe.
2: No, prostě se mi stala taková nehoda, prostě jsme blbli s kámošem z základky a prostě jsem způsobil takový zranění hodně nepříjemný.
1: No, napráskej se, leze to z tebe.
2: Udělal jsem jí... Je mi to fakt hrozně líto, jako to není, že bych si tím vychloubal, ale vytáhl to na mě dom, prostě jsem jí udělal otevřenou zlomeninu na palci a to bylo fakt jako špatný, no. To bylo fakt hodně špatný.
1: Ale jako tak tady, když to řekneš, tak to zní prostě jako dobře.

0: Petr, ještě jednou Petr, prosím tě, já mám ještě nějakou historku. My jsme s kámošem za mladá, jsme šli na koupák a když jsme šli zpátky, tak aby neměl kámoš mokrý vlasy na sobě, tak si vzal kraťásky a zatáhnul zip a stříp si tam pintíko.
1: No, to má z toho, že zatahuje zip na ostro. Kdyby si vzal ještě jako trenky na sebe, tak si myslím, že by se mu to nestalo, ale jako lituju. Musím říct, že tohle je fakt jako špatný. Moje noční můra a že si fakt jako dávám pozor. Každopádně my jdeme pokračovat dneska ve vysílání. Viktore, děkuji, budu se těšit zase příští týden.
2: Mějte se,
1: ahoj. Krásně užívej víkend. Kdo byste dneska byl v Poděbradech, tak určitě doražte na Viktora, protože tam v jednu ráno bude mít prime time. Zuzko, co nás čeká dneska v komunikátoru?
3: V jednu ráno.
1: Tak
3: se mě to úplně zaujalo. To je
1: pojedeš do Poděbrad.
3: Ne, to ne, ale jakože v jednu ráno. Že v jednu ráno jako
1: Viktore, člověk, slyšíš to, ona nepřijede.
3: Aby byl aktivní. A v jednu ráno. To je jedno. Co budeme řešit? Budeme řešit Spidermana, budeme řešit.
1: Na to se moc těším. Na to se fakt těším, jako teďka se v tom vyžívám. Pomalu po framech zkoumám celý trailer, který vyšel, takže je to, jako, je to boží. Půjdeš na Spidermana?
3: Půjdu na Spidermana, určitě, 100%. Budeme řešit prostě nějaký vyjádření toho Toma Hollanda. A tak.
1: No tak jo, tak tohle to tě může čekat v komunikátoru, samozřejmě ti taky čeká spoustu tracků na přání. Takže samozřejmě si i Zuzce cinkni dneska během komunikátoru o svůj oblíbený track. No a já ti ještě v rychlosti jenom chci připomenout, než se s tobou rozloučím, že je potřeba ještě hlasovat do naší top100.cz rapových tracků, která tě čeká už příští týden. Myslím si, že ve čtvrtek, pokud kecám, tak se omlouvám, ale připomeneme ti to samozřejmě v pondělí. Každopádně radiosmin.cz, článek top 100 nejzásadnějších CZSK rapových tracků. Každý den 3 hlasy, no a ty můžeš hlasovat až do neděle a v neděli v 7 večer se hlasování uzavírá. Takže takhle to teďka ještě bude chvilinku fungovat, no a potom se uvidí, jak jste teda hlasovali do svých nominovaných tracků. No a co se týče počasí, tak dneska počítej s 30, po dlouhý době fakt jako normálnější počasí, i když pro někoho možná trošku hel, taky v MHDčku, protože některý lidi se neberou deodorant, ale to se samozřejmě nějakým způsobem podá. Jinak co se týče víkendu, tak počítej s tím, že teploty budou stejně tak kolem 30 stupňů Celsia a zítra dopoledne lehký déšť. Tak užívej víkend, užívej taky komunikátor a potom spinex s Sirkou a já se na tebe těším zase v pondělí. Měj se krásně, čus!

Posloucháš Radio Spin, s tebou je dneska Zuzka místo Vicky. My máme páteček 19. června, svátek mají Leošové, takže všem Leošům přeju všechno nejkrásnější, nejlepší. A vám všem Spinům přeju samozřejmě taky krásný den, už je pátek, to je prostě za rohem je ten víkend, takže to ještě dneska vydržíme, ten pracovní den. Dneska je mimochodem taky den Garfielda, absolutně nevím, co to znamená a určitě jsem vás tím 100% obohatila, tak jenom tak jakože den Garfielda. Prostě. Nás čeká nějaké povídání o Spider-Manovi a dalších super věcech, takže si na to určitě počkej, ať ti nic neunikne. A taky tady bude komunikátor, takže si volej o svůj oblíbený track na číslo 210 32 30 30 nebo nahrávej hlasovku. No a poslouchej Dopoledne se Zuzkou na rádiu Spin.

0: Fin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Posloucháš Radio Spin, na majku je s tebou Zuzka, na drátě s tebou Major, slyšíme se?
2: Určitě, ahoj, zdravím všechny na Spinu.
1: Ahoj, co tam dáme, pro koho to bude?
2: Hele, dáme tam Erta Je mi fajn a poslal bych ho všem pro krásný páteček, jakož bude dneska svítit sluníčko, budou krásné teploty, mm-hmm. A věnoval bych ho i tobě a hlavně i svojí přítelkyni, kterou nadešel miluji a hlavně nejvíc pro ní.
1: Tak to je krásné, to bylo hezky řečené přání. A ty máš hezký pátek?
2: Mám ho hezký, zatím teda pracovní sice, ale odpoledne určitě nějaký jarovák z plánu. Někde třeba k vodě určitě se podívat, takže...
1: No a tak to je dobrý tip pro všechny. Běžte k vodě dneska. Myslím si, že to počasí je na to úplně ideální, že?
2: Přesně tak.
1: Tak jo, dávám tam Erta, je mi fajn, měj se krásně, čau.
2: Taky, ahoj.

0: Rychlá doprava na Rádiu Spin, pojďme se mrknout na dálnice. Na D1 na 125. kilometru ve směru na Prahu je nehoda dvou aut. Na nouté dálnici na 25. kilometru ve směru na D1 je neprůjezdný levý jízdní pruh kvůli nehodě. Na D5 se na prvním kilometru ve směru na Prahu je nehoda nákladňáku a auta a čeká tě tam zdržení. Co se týče regionu, tak v ulici Plotní v Brně máme nehodu dvou aut, tam dávej pozor. No a pojďme do Prahy, na Ječné ulici je uzavřený levý jízdní pruh kvůli nehodě nákladňáku a auta. Na Barandňáku je zase neprůjezdný pravý jízdní pruh kvůli nehodě. Na Hajrovském náměstí je nehoda, no a v ulici Litovická se srazilo auto s vlakem, takže tam dávej pozor. To je z dopravy vše, pokud víš víc, dej mi vědět na číslo 210 32 30 30 nebo nahraj voiceovku do mobilní apky. Dáváš Rádio Spin, s tebou Zuzka.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Rádio Spin.
2: Spin Radio.
1: Hokej se přestěhoval do Švýcarska, takže doma v Česku to letos ovládne hokejbalové mistrovství světa. Oba české týmy jsou v Ostravě připraveny bojovat o zlato, proto potřebují, aby jim stál za zády pořádný kotel. Přijď ukázat, že jsme tady doma. Užiješ si zápasy i fanzónu plnou hudebních vystoupení. Buty, Tonya Graves, Nika a spousta dalších. Bude to fakt fajná akce, tak buď od 20. června u toho. Rádio Spin vítá všechny spinnery z Benešova. Nově tu vysíláme na 985 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každý, kdo má na něj chuť. Jsme Rádio Spin.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: aplikace.
1: Dáváš si Rádio Spin, na majku je s tebou Zuzka, my tady máme první hlasovku mého vysílání, to je od Bartyho.
2: Nazdar, nazdar, tady Barty, já bych poprosil zahrát písničku od Red Zeda a Resta. A je to písnička Guillotine, díky, čus.
1: Je to dobrý track, já ho tu nemám, nemůžu ti ho dát, ale dávám ti jiný track od Resta, tak doufám, že to bude v pohodě a děkuji ti za hlasovku. A pokud vy chcete slyšet svůj oblíbený track, tak posílejte hlasovku nebo volejte na číslo 210 32 30 30 tady na Rádiu Spin.

0: Posloucháš Rádio Spin, s tebou je Zuzka, my máme pátek 19. června, svátek mají Leošové. Všem Leošům přeju ještě jednou všechno nejlepší k svátku. No a já ti prostě musím ještě jednou připomenout hlasování v anketě Top 100 hitů CZSK na našich stránkách Rádia Spin nebo v aplikaci Rádia Spin. K dispozici máš 3 hlasy a 100 tracků, které jste nominovali vy spineři. Takže pokud si dneska ještě nerozdal své hlasy, tak neváhej a rozdávej, protože čas se krátí. No a my si řekneme, co nás čeká v další hodině. Čeká nás konečně ten Spider-Man a tak nás čeká komunikátor. Takže když uslyšíš výzvu v éteru, v rádiu, tak volej na číslo 210-32-30-30 nebo posílej hlasovku a já ti zahraju tvůj oblíbený track, ale před tím vším se jdeme podívat na počásko. Co se týče počasí, máme jasno kolem 27 stupňů po celé republice. Dnešní maxima budou okolo 33 stupňů, takže se prostě jděte vykoupat po práci. Nemám co jiného dodat. Rádio Spin s tebou, Zuzka.
1: Spin Radio.
2: Čau, tady Pio a
3: Vorion.
4: Jsem tě pozval na mejdán 25. června.
2: K 20 letům Punk is Dead, který proběhne kde?
3: V Praze, v Pražské kulturní sportovně.
2: Doraž ve čtvrtek 25. na rap. Yeah.
4: Punk is Dead.
5: Punk is Dead.
3: Voda taky je dead.

Posloucháš Radio Spin s tebou Zuzka a nás 31. července čeká premiéra nového Spidermana. V hlavní roli se představí Tom Holland a věřím tomu, že to bude naprostá pecka. Ale my se dneska nebudeme bavit o tom, o čem ten film bude a tak dále. Ale mě zaujal jeden rozhovor, ve kterém Tom Holland řekl, kdo by měl po něm hrát dalšího Spidermana. A ten výběr je za mě opravdu zajímavý, ale vlastně správný. Tom Holland řekl, že by další Spider-Man měl být mladý Owen Cooper, herec, který si zahrál v seriálu Adolescent, který najdeš na Netflixu, a také to herec, který v mladém věku získal Oscara, je první takhle nejmladší herec, který získal Oscara. A já s Tom Hollandem o jeho výběru naprosto souhlasím a ptám se vás, spinnerů, kdo by podle vás měl hrát dalšího Spider-Mana, ale pozor, když by se Spider-Man natáčel v Česku, kdo z českých herců by měl hrát podle vás Spidermana. Házejte mi odpovědi do apky nebo volejte, jsem zvědavá, dáváš Radio Spin s tebou Zuzka. Reach me.

Je hodně osobitej a svéráznej. Není se čemu divit, protože pochází z Ostravy. Je nedílnou součástí český rapový scény. Potkal se s velkým množstvím těch nejzajímavějších rapových jmen. Ať už je to Hector,

0: na rádiu Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Ladíš rádio Spin, na majku je s tebou Zuzka, na drátě je s tebou Petr, slyšíme se?
2: Jo, ahoj.
1: Ahoj, co tam dáme a pro koho to bude klasika?
2: Hledáme India Beach, léto, bude to pro všechny a bude to i pro Rudu. Rudo, pust si v autě topení, jo, je venku zima.
1: Nepouštěj si topení, nedělej to, nebude to dobrý.
2: Teploučko je dneska, teploučko.
1: A tak jo, hleď, dávám ti to tam a užij si trek.
2: Dík, hezký den, čau.

0: je nehoda dvou aut. Na nulté dálnici na 25. kilometru ve směru na D1 neprůjezdný levý jízdní pruh kvůli nehodě. No a na D5 se na prvním kilometru ve směru na Prahu je nehoda nákladňáku a auta. Pojďme do regionu. V ulici Plotní v Brně nehoda dvou aut. No a co se týče Prahy, na ulici Ječné je uzavřený levý jízdní pruh kvůli nehodě nákladňáku a auta. Na Barandějáku je zase neprůjezdný pravý jízdní pruh kvůli nehodě. Na Jirovském náměstí je nehoda, no a v ulici Litovická se zrazilo auto s vlakem. Čerstvá nehoda je taky v ulici Strakonická. To je z dopravy vše, pokud víš víc, dej mi určitě vědět na číslo 210 32 30 30 nebo nahraj voiceovku do mobilní apky. Posloucháš Rádio Spin, s tebou Zuzka.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Rádio Spin.
2: Spin Radio.
3: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Moravském Krasu, přesvědčíte se, že je to pravda. Sloupsko-Šošůvské, Balcarka, Kateřinská, Výpustek a samozřejmě Punkemní. Už nehledejte tip na výlet. Podívejte se na caves.cz, psáno caves.cz.

0: něco jiného, prosím, ty ne.
1: Pojď to rozpálit, pojď.
2: Radio Spin. Nejvíc repu.

slovech ti sledujou výzli běděj. Mafie synerovců míří na tvůj obličej. Gana má, nic není za náma, furt si neřád. Skolil se srdce města s hořádem si na pořád. Ještě že jsou ty místa, kam ještě nepřišel

0: Rádio Spin na Máku je s tebou Zuzka. No a já tady mám hlasovku od Rudy.
1: Ahoj Zuzko, hodíš mi tam prosím tě od Hektora, sousedě, bude to pro Petra a že mu vzkazuju, že topím, no. Je to poznat tady, jsem tady spocený zase v autě, že bych nejradši skočil do vody a klimuška běží.
0: Mně se tak strašně líbí tady ty komunikace přes komunikátor na rádiu Spin, prostě je to výborný, tak jako se dostanete trošičku do soukromí nějakého vztahu, je to takový zajímavý. No každopádně dávám ti tam sousedy.

0: Posloucháš Radio Spin, na majku je s tebou Zuzka. My máme pátek 19. června, něco málo před 11. dopoledne. My jsme spolu probrali Spidermana a ještě nám zbývá probrat hlasování v anketě Top 100 hitů CZSK. Můžeš hlasovat na stránkách Radio Spin nebo v mobilní aplikaci. K dispozici máš 3 hlasy a 100 tracků, které jste nominovali vy, spineři. Takže pokud si dneska ještě nerozdal svý hlasy, tak neváhy, rozdávej, čas se krátí. Jsou tam fakt pecky, super tracky, známý i takový méně známý. Tak vyber ten track, který by to měl celý prostě vyhrát. No a co nás čeká v další hodině? Čeká nás konečně další komunikátory na čísle 210-32-30-30. Můžeš si volat o svůj oblíbený track a taky probereme spin komisaře Repa. A teď si dáme počasí. Máme jasno kolem 27 stupňů, dnešní maxima budou okolo 33 až 35 stupňů, takže se prostě jděte vykoupat, vemte si čepici, opalovák a nevystavujte se přímému sluníčku, protože to je extrém. Dáváš Radio Spin s tebou Zuzka.
1: Spin Radio.
2: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
3: Zdravím, zdravím, dobrý dopo. Někdo to dobrý dopo, ale bohužel nemusí mít, protože dárců kostní dřeně není dost. Přitom to nebolí, registrace je hned. Oni to dělají takovou tou tyčinkou, nemyslím ale ty, co se dávají v hospodě k pivu. Takže jestli je ti 18 až 35 let, asi zdravej. Pojď do toho na kostnídřeň.cz. Někdo tě vážně potřebuje. Ahoj, Rohony.
4: Rád.

0: jsme Radio Spin. Víš, kde nakupuje tvůj barber? Na slickstyle.cz. Luxusní kosmetika pro muže i ženy. Parfémy, barvy na vlasy i vousy, laky, vlasový styling a vybavení pro barbershopy. To je slickstyle.cz. Chceš mít hard drip vibe? Nakupuj na slickstyle.cz. Radio Spin Death Dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že k tomu, abyste mohli poslouchat Radio Spin v dabu, internet nepotřebujete? Potřebujete jen rádio, který dab umí. Radio Spin jde s dabou.
1: Co je, Eduarde? Jsi bílej jako stěna.
2: Ale nevyšla mi maturita a ani přijímačky.
1: No tak, nevzdávej to. Ještě máš šanci. Mrkni na vysokéškoly.cz a vyber si z mnoha škol, které stále přijímají studenty.
2: Vážně? Vysokéškoly.cz? Super! Jdu tam!

0: Posloucháš Radio Spin, na majku s tebou Zuzka, no a i tohle úterý vyrazil do ulice Republiky Spin komisař Rep a.k.a. Maty. Původně měl zamířeno do Pardubic, tedy ale přihlášeného spinera nenašel, ajajajajaj, už po druhé, ale Maty se již po druhé nevzdal a tak zamířil kousek dál, našel Tomáše v Jaroměři. Maty měl radost, že Tomáš poslouchá Radio Spin a Tomáš taky, protože Tomáš vyhrál úplně poprvé a já ti teď pustím, jakou měl Tomáš radost.
1: Pověz, seš posluchač Rádia Spin poctivej?
2: Ano, jsem každodenní posluchač, poslouchám ho vlastně celý den v práci, v autě, doma, všude. Přítelkyně, rodina, všichni to poslouchají.
1: Ty jsi si slyšel Matyho, že říká tvoje jméno do éteru?
2: Jasný, slyšel jsem, tak jsem očekával, že to budu já.
1: Co vlastně říkáš na výhru?
2: No super, budu mít tolik energie na rozdávání, si myslím.
1: No a jaký byly pocity?
2: No takový divný, ještě jsem nic takového nezažil, nic jsem takového nevyhrál, takže jsem úplně šťastný, vděčný za to.
0: No jo, tak Tomáši, blahopřeju a připomínám vám všem ostatním spinnerům, že naposledy před prázdninama vyrazí Maty do ulice Republiky příští úterý. No a pokud nechceš jeho návštěvu zmeškat, tak se přihlaš na program @radiospin.cz a třeba spin komisař Rep zavítá k tobě. Dáváš Radio Spin, s tebou Zuzka.

klesáme hladce, se západem 007 level, říkal jsem, že mám talent. Zapínám telefon, vidím její zadek v hlavě, slyším jenom reggaeton.

0: vítr, mířím, bang, easy, práce, díky všem.
1: Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Posloucháš Radio Spin, na Majku je s tebou Zuzka, já už tady pro tebe mám připravenou další hlasovku dne.
1: No dobrý den, já bych chtěl poprosit pro mýho syna Láďu od Dolara písničku na pro něj.
0: Určitě, dáme tam od Dolara Prince, nikdy se nezměním, užijte si.

0: Rychlá doprava na Rádiu Spin. Pojďme se mrknout na dálnici, na nuté dálnici na 25. kilometru. Ve směru na D1 je neprůjezdný levý jízdní pruh kvůli nehodě. No a na D5 se na prvním kilometru ve směru na Prahu je nehoda nákladňáku a auta. Co se týče regionu, v ulici Plotní v Brně nehoda dvou aut a to samé se děje v ulici Hradecká v Brně. No a v Praze na Jičné ulici je uzavřený levý jízdní pruh kvůli nehodě nákladňáku a auta. Na Barandňáku je neprůjezdný pravý jízdní pruh kvůli nehodě. Potom tady máme v ulici Litovická se srazilo auto s vlakem, no a v ulici Strakonická je čerstvá nehoda dvou aut, tak tam dávej pozor. Co se týče průjezdnosti centra, tak je zasekaná ulice Ječná Žitná, Vilzonka, Legerka, taková ta klasika, ulice Plzeňská, ještě na mě svítí červeně. To je z dopravy vše, pokud víš víc, dej mi určitě vědět na číslo 210 32 30 30 nebo nahraj voiceovku do mobilní apky. Posloucháš Rádio Spin a na majku je s tebou Zuzka.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Spin.
2: Spin Radio.

0: Posloucháš Radio Spin, na majku je s tebou Zuzka a já tady mám přání z apky od Báry.
1: Čauko, pustila bys mi tam prosím Warriors od Smack One a Bruce. Děkuju, páčko.
0: Pustila a užij si track Baru.

to jak nebyl to cheat. Věděl jsem to už v té době, že jsem jiný G. Jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Co mi chceš říct, mý a tvý není stejný. I tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp. Děti nezažili být, i tak si hrajou na beef. I když jsou to blbečci,

0: Právě ti dohráli Jackson 5 na Radio Spin a ty posloucháš Radio Spin, s tebou je Zuzka. My máme pátek 19. června, něco málo před 12. dopoledne, takže pokud dáváš oběd, tak přeju dobrou chuť a závidím ti. Co tě ale nezávidím je rozhodování při hlasování v anketě Top 100 hitů CZSK. Můžeš hlasovat na stránkách Radio Spin nebo v mobilní aplikaci. K dispozici máš 3 hlasy, 100 tracků, které jste nominovali vy spineři. Není to jednoduchý, není, ale jsou tam adepti, který já jsem třeba odhlasovala, například Chaos, Vodopády, Bars od Ektora a tak dále a tak dále, takže na to určitě mrkni. Pokud jsi ještě dneska nerozdal své hlasy, tak neváhej a rozdávej, čas se nám krátí. No a já ti řeknu, co nás čeká v další hodině. 100% to bude komunikátor, takže si volej na číslo 210 32 30 30, vždycky, když uslyšíš v éteru výzvu, nebo posílej hlasovku. A taky se podíváme na jeden bizárek, co se zase mezi lidma stal, ale předtím vším pojďme na počasí. Co se týče počasí, tak je kolem 30 stupňů, dnešní maxima budou okolo 33 a 34 stupňů, po celé republice bude jasno, bude svítit sluníčko, takže se nezapomeň namazat opalovákem, vzít si kšiltovku nebo prostě nějak zahalit ramena, protože znáte to, ty tílka, ty ramena, to je vždycky nejhorší a potom to pálí jak čert. Tak jo, dáváš Radio Spin, s tebou Zuzka.
1: Když krása bolí, když štěstí bolí, když láska bolí.

a svět je za mě více a více bizarní. A tohle už je prostě moc, poslouchejte. Fanoušci zpěvačky Olivie Rodrigo nosí na koncerty... Pardon, já prostě nosí na koncerty plenky, aby nepřišli o místa v první řadě. Tento trend se taky prejděl i na koncertech Taylor Swift, což to jsem teda nevěděla. No a obě zpěvačky řekly, že ten zápach jde hodně cítit a že jako je to strašně taková nekomfortní, citlivá, intimní situace. No, co k tomu říct? Já si to vlastně nechci ani představit, jak komfortně, myšleno jako hodně ironicky, komfortně je těm lidem, kteří jsou na koncertě a mají na sobě plínku, a ani si nechci představit, jaký to musí být v kůži té zpěvačky, lidi. No prostě bizár.

Je hodně osobitej a svéráznej. Není se čemu divit, protože pochází z Ostravy. Je nedílnou součástí český rapový scény. Potkal se s velkým množstvím těch nejzajímavějších rapových jmen. Ať už je to Hector,

Byl to hack, nebyl to cheat. Věděl jsem to už v té době, že jsem jiný G. Jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Co mi chceš říct? Mí a tvý není stejný. I tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp. Děti nezažili býv, i tak si hrajou na býv. I když jsou to blbečci,

0: Dáváš si Rádio Spin, na majku je s tebou Zuzka a já tady mám hlasovku od Ondry.
1: Ahoj, tady Ondra. Hele, zahraj mi tam od Viktora Deja Vu pro všechny spiňáky a pro všechny, co poslouchají Viktora a především už tady po druhý na Spinu pro mýho bráchu Martina. Zdravím všechny, ahoj.
0: Deja Vu je můj oblíbený track. Viktor Sheen je můj taky oblíbený rapper. Jdeme si to tam dát?

0: Na rádiu Spin pojďme se podívat na dálnice, na D1 na 314. kilometru ve směru na Ostravu. Máme nehodu a čeká tě zdržení. Co se týče regionů, tak v ulici Hradecká v Brně máme nehodu. No a v Praze na Ječné ulici, tak tam máme nehodu nákladňáku a auta na Baranďáku. Je taky nehoda, neprůjezdný pravý jízdní pruh, takže se tam určitě zdržíš. A čerstvá nehoda je v ulici Hradecká. Tam je nehoda dvou aut, jinak je centrum docela průjezdný až na Legerku a Vlzonku, ale na to jsme všichni zvyklí. Pokud víš víc, dej mi určitě vědět na číslo 210-32-30-30 nebo nahraj voiceovku do mobilní apky. To byla rychlá doprava na rádiu Spin.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na rádiu Spin.
2: Spin Radio.
1: Hokej se přestěhoval do Švýcarska, takže doma v Česku to letos ovládne hokejbalové mistrovství světa. Oba české týmy jsou v Ostravě připraveny bojovat o zlato, proto potřebují, aby jim stál za zády pořádný kotel. Přijď ukázat, že jsme tady doma. Užiješ si zápasy i fanzónu plnou hudebních vystoupení. Buty, Tonya Graves, Nika a spousta dalších. Bude to fakt fajná akce, tak buď

0: Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.
1: Jsi

0: Posloucháš Radio Spin, na majku je s tebou Zuzka, nás čeká poslední přání v mém vysílacím čase. Za chvilku přijde Jirka, takže mu v dalších hodinách volej na číslo 210-32-30-30, nebo mu nahrávej hlasovku, on ti taky zahraje tvůj oblíbený track, ale já už tady mám Dana.
1: Ahoj, moje jméno je Daniel, chtěl bych pustit KSN od Izamandiase a bude to pro všechny fanoušky Izamandias.
0: KSN, Izamandias, banger, dáme to tam?
2: Sensei.

0: Posloucháš Rádio Spin, na majku je s tebou Zuzka, nám se blíží 1 hodina, takže pokud obědváš právě, tak ti přeji dobrou chuť a závidím ti a taky to znamená, že moje vysílání pomaličku končí a já už tady mám Jirku. Čau Jirko.
1: Čau Zuzko, čau spineři.
0: Já jsem tady měla spoustu hlasovek a telefonátů o tom, že se spineři těší na to, až skončí dneska práci.
1: No ještě aby ne.
0: Ano, a půjdou se vykoupat, protože je horko, to asi nemusím říkat, to jsme...
1: jsem si všiml.
0: To jsme všichni pocítili. Máš, Jirko, nějaké tipy třeba kolem Prahy nebo v Praze, kam se chodíš koupat?
1: Hele, vlastně úplně nemám. Já bych potřeboval taky, aby mi spineři spíš poradili, protože já jsem chodil, často jsem bydlel dřív blízko Krejcárku a tam je takovej venkovní bazén, akorát, že to je menší bazén, než kolik dokáže pojmout lidí, takže tam je většinou víc lidí než vody. Pak jsem byl párkrát na Hostivařský přehradě, to je tady docela blízko ze Strašnic, ale vlastně úplně nevím o nějakém dobrém spotu.
0: No, tak aspoň třeba máš téma na první hodinu, že by ti třeba spineři mohli dát jako tipy a já taky dám jeden tip, než odejdu odsud už, tak třeba džbán.
1: Džbán?
0: Džbán, to je u Divoké Šárky a je to takový jako rybník a neví o tom moc lidí a je to tam hrozně hezký.
1: Tak doteď o tom nevědělo moc lidí.
0: Doteď, no.
1: Tak jsem zvědavý, jak to tam bude vypadat, až se tam budu podívat. Tak děkuju za tip.
0: Není zač a dávejte Jirkovi tipy, kam se má jít Jirka koupat.
1: Tak, určitě.
0: A my se podíváme na počasí. Co se týče počasí, no tak jakoby je tam tak kolem 30 stupňů, prostě jasno po celé republice. Déšť nás bohužel nečeká, aby jsme se trošku schladili. Každopádně ty teploty odpoledne vystoupají až na 34 stupňů, takže si prosím vem kšiltu.

0: trošku opalovák, vodu, protože to bude peklíčko. A já už se s tebou loučím a těším se na tebe zítra od 1 do 4 a hudební víkend Sergej B. Spin Radio.
1: Čau, tady Pio a Volion.
2: Jsem tě pozval na Mejdan 25. června.
1: 20 letům Punk is Dead, který proběhne kde?
3: V Praze, v Pražské kulturní sportovně.
1: Doraž ve čtvrtek 25. na rap. Yeah.
2: Punk is Dead.
4: Punk is Dead.
3: Volion taky je dead.
5: Podporuje Radio Spin.

0: rozmarná.
1: To je absurdní. V čekárně pakárny, kousek od mý pekárny, domy jsou barevný jak křída, široká vinohradská.

Odpoledne posloucháš Radio Spin, za Majkem je tady s tebou už Jirka, já tě vítám opět u pořadu Spin Extra. Máme tady konečně páteček, víkend je před náma, máme tam nádherný, nebál bych se říct, dokonce až letní den, celý víkend tak má být nádherně slunečný. Já ti tady dám tak pár tipů, kam vyrazit o víkendu za hudbou, podíváme se taky, jak jsme včera hráli na mistrovství světa ve fotbale, no a jelikož máme pátek, tak nás čeká i naše pravidelná páteční pátra, kde si opět zahrajeme na detektivy a budeme hledat jednu ztracenou rapovou desku. Potom tě neochudím ani o naší pravidelnou hitparádu Spin Fresh Hits, kde se podíváme na 15 nejoblíbenějších československých tracků podle vás, posluchačů Rádia Spin. No a po celou dobu taky hraju přesně podle tebe, takže tady samozřejmě i celou dobu můžeš ladit svoje oblíbené pecky, buď to pomocí naší mobilní aplikace, nebo mi volej přímo sem do studia na číslo 210 32 30 30. Takže se budu těšit, jaký bangry tady od tebe dostanu, no a my už to můžeme odpálit. Páteční Spin Extra s Jirkou startuje právě teď, jdeme si to užít.

Posloucháš Radio Spin, vy co sledujete fotbal, víte, že včera jsme hráli další zápas na mistrovství světa právě ve fotbale, hráli jsme proti Jihoafrické republice. Dopadlo to o něco líp než zápas, který jsme hráli proti Koreji, protože tady jsme remízovali, nakonec to dopadlo 1-1. Náš zápasník, náš útočník, který skóroval, tak byl Michal Sadílek, takže tam padla jedna branka, ale vyrovnalo se a pak to teda se dohrálo až teda za stavu 1-1 do samotného konce. Takže dostali jsme jeden bod za remízu. Já tady aktuálně koukám na naší tabulku, na skupinu A, kde jsme teda s Mexikem, Jižní Koreou a Jihoafrickou republikou. My s Jihoafrickou republikou máme oba dva po jednom bodě a dělíme se tak o třetí místo. Na prvním místě je Mexiko, na druhém potom Jižní Korea. Další zápas, který nás čeká, tak je právě proti Mexiku a bude už příští týden ve čtvrtek. Bude to zase někdy krátce. Takže jestli se budeš chtít koukat live, takže si budeš muset zase přivstat. Tak doufejme, že to kluci urvou, že se hecnou, že tam ty góly napadají a my budeme dál pokračovat na mistrovství světa ve fotbale. Radio Spin!

0: Rádio Spin.
1: Brančikováč. Brančikováč, vím, kdo to je. Tam možná suka je se Brančikováč. Určitě to je ta DJ z diskotéka z Výhalovic. Ko jo, poznám toho Brančikováč. Originál, čau, to je. Lakovky, nohavice, bunda, košela. Ale jediná věc, co je důležité, že zpěvá a repuje, hoze

0: Check, waka, tak, tak, čeká.
1: Rychlá doprava na rádiu Spin, D1 hlásí velký zdržení při výjezdu z Prahy. Postojíš si tady až po nějaký 25. kilometr, dávej na to určitě bacha. Bacha dávej na D1 taky při příjezdu do Brna, kde se to štosuje už od nějakého 170. kilometru. Na D8 vidím obousměrný zdržení, a to u 25. kiláku, taky na to dávej bacha. Co se pak regionu týče, tak v Plzni vidím zasekáno na Klatovský třídě, jinak ale žádný trable, no a mrkneme rychle ještě taky na silnice v Praze. Tady vidíme velký zdržení na Štěrboholský spojce, kde si postojíš obousměrně. Jižní spojka směrem na Barandák, tady nějakou tu minutku navíc taky nabereš. Bubenečský tunel směrem na Holešovičky, i tady se to štosuje. No a lehký zdržení pak hlásí taky Pražský okruh v okolí Řeporí. Takže hlavně opatrně, a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, určitě dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace. Všem ostatním spinnerům to tady budu posílat dál.
2: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na rádiu Spin.
0: Spin Radio.
3: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.

0: něco jiného, prosím, Spine.
1: Pojď to rozpálit, pojď.
2: Radio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: Je to tak, po celý odpoledne tady na Rádiu Spin hraju přesně podle tebe, takže tady samozřejmě můžeš ladit svoje oblíbené pecky. Já tady už od vás nějaký vzkaz mám, tak si to jdeme poslechnout.
1: Ahoj, tady Tom z Ostravy. Tak jestli bys mi tam mohl prosím tě něco dívat z Ostravy volen, tak něco ostravského, třeba toho Sergeje Nového. Posílám to moji Kiki a tak tady do Ostravy na všem.
0: Tak koho jinýho zahrát, když posíláme do Ostravy track než Sergeje Barakudu, já ho tam teda hážu. No a připomínám, že pro všechny milovníky tady právě Sergeje, tak nadcházející hudební víkend, který startuje už zítra, bude ve znamení právě Sergeje Barakudy, to znamená dvojitá dávka Sergeje v každý hodině, tak si to rozhodně nenech utéct. Jdeme na to!
2: Radio Spin. Spin Extra s Jirkou.

0: Posloucháš Radio Spin, za Majkem je tady s tebou stále Jirka, dneska máme 19. června, svátek tak slaví Leoš, takže všem Leošům přeju jenom to nejlepší. My se už za moment podíváme na novýho Spidermana, který půjde už velice brzy do kin, mimo to samozřejmě i dál taky hrajou přesně podle tebe, takže tady i dál taky můžeš ladit svoje oblíbené pecky. Zároveň taky připomínám, že stále můžeš hlasovat do našeho žebříčku stovky největších hitů CZSK scény všech dob. Hlasovat můžeš každý den a hlasovat můžeš až do téhle neděle a potom, až tenhle žebříček seřadíme, až všechny vaše hlasy sečteme, tak ten žebříček taky celý odvysíláme a to už příští týden ve čtvrtek začneme s tím v 7 hodin ráno a vysílat budem prostě, dokud nedojedeme až k té jedničce, k tomu zlatému místu, který vy zvolíte. Takže ještě určitě hlasuj. My se jdeme podívat taky na to, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně 31 stupňů, opravdu nádherný letní den. Podobně to vypadá i po celém zbytku České republiky, no a dost podobně to bude vypadat i o víkendu, sobota i neděle, oba dva dny tady hlásí slunečno a maxima oba dva dny budou až na 32 stupních.
1: Spin Radio.
2: Zdravím, dobrý dopo. Někdo to dobrý dopo, ale bohužel nemusí mít, protože dárců kostní dřeně není dost. Přitom to nebolí, registrace je hned, oni to dělají takovou tou tyčinkou, nemyslím ale ty, co se dávají v hospodě k pivu. Takže jestli je ti 18 až 35 let, asi zdravej, pojď do toho na kostnidřeň.cz. Někdo tě vážně potřebuje. Ahoj, Rohony.
3: Radio

0: jsme Radio Spin. Radio Spin jde s dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že digitální vysílače jsou energeticky méně náročný? Takže jejich provoz je vlídnější k životnímu prostředí? Radio Spin jde s dabou.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
2: Pověz si to na hřebík a na hřebík pro vás. Na provazu je smyčka, dělám to přece pro vás. A zase další pondělí a nikdo vůbec netuší. Hlavu schovanou v polštáří brečíš, doufá, že tě neslyší. Ty máš bejt vzor, máš bejt hrdina, všichni to by slyší.

samí démoni, musím jim sloužit. Svlíkají mě z kůže, nemají se mnou žádný soucit. Přestaň mě soudit, teď každý má právo bloudit. Rozehnat mraky nade mnou a tiše se rozloučit. A pověz je to nářebík a nářebík pro vás. Na provaz vesnička, dělám to přece pro vás. A pověz je to nářebík a nářebík pro vás. Na provaz vesnička,

0: hřebík pro vás, na provazu je smyčka, dělám to přece pro nás.
1: Za 2 minuty, 2 hodiny, to je přesný čas na rádiu Spin.

Posloucháš Radio Spin, od hudby teď na moment odskočíme do světa filmu a podíváme se na novýho Spidermana s Tomem Hollandem, který bude vycházet už opravdu brzy. Příští měsíc, 29. července, by měl mít Spiderman s podtitulem Brand New Day mít premiéru v českých kinech, takže za nějaký měsíc a kousek se toho dočkáme i tady v kinech. Už vyšel taky trailer, na který se můžeš podívat na YouTube Sony, určitě na něj mrkně, vypadá to dost zajímavě. Taky bych chtěl tady trochu rozebrat to, že hodně se na internetu spekulovalo, že Tom Holland se Zendayou měli tajnou svatbu. To nedávno Tom Holland potvrdil, opravdu spolu tajnou svatbu měli. Dokonce na internetu se objevila už předtím, když byly ještě jenom spekulace, spousta fotek právě ze svatby Toma Hollanda a Zendayi, ale vyšlo teda najevo, že všechny ty fotky byly vytvořeny umělou inteligencí a žádný skutečný fotky z téhle opravdový teda svatby, která proběhla, tak k dispozici nejsou. Takže nevěřte všemu, co je na internetu, každopádně ale to, že se Zendaya s Tomem Hollandem vzali, tak to je potvrzeno. Jinak, jestli si nevěděl, tak Tom Holland jakožto novej Spider-Man, Zendaya jakožto nová Mary Jane, takže tahle dvojice se vlastně seznámila na place Spider-Mana. No a takhle při události toho, když se bude vydávat další díl, tak je tady i takováhle krásná událost, že oslavili teda společně sňatek. Tak já jsem zvědavej a doufám, že ten novej Spider-Man dopadne dobře. No a my už se teď vracíme zase k hudbě. Radio Spin!

od 7 ráno. Od 7 ráno. Celou stovku odvysíláme v éteru Rádia Spin. 100 největších hitů CZSK scény všech dob. Exkluzivně v éteru.

0: Posloucháš Radio Spin, každý týden za váma, za spinnerama do ulic vyráží spin komisař Rep, který kontroluje, jestli posloucháš Radio Spin. Taky pro tebe má vždycky nachystanou pořádnou nadílku v podobě energy drinku od Tigeru. Jak Tiger, tak taky my za Radio Spin přihodíme i nějaký merch, a to trička, samolepky, baťušky a tak dále a tak dále. Tenhle týden tak se spin komisař Rep vypravil do Jaroměři a jdeme si poslechnout, jestli tam nějakýho spinnera vůbec našel.
1: Pověz, seš posluchač Rádia Spin poctivej?
2: Ano, jsem každodenní posluchač, poslouchám ho vlastně celý den, v práci, v autě, doma, všude. Přítelkyně, rodina, všichni to poslouchají.
1: Ty jsi si slyšel Matyho, že říká tvoje jméno do éteru?
2: Jasný, slyšel jsem, tak jsem očekával, že to budu já.
1: Co vlastně říkáš na výhru?
2: No super, budu mít tolik energie na rozdávání, si myslím.
1: No a jaký byly pocity?
2: No takový divný, ještě jsem nic takového nezažil, nic jsem takového nevyhrál, takže jsem úplně šťastný, vděčný za to.
0: První výhra, i to se může stát tady díky našemu spin komisaři Repovi. No a jestli chceš, aby i za tebou dorazil, aby i tebe obdařil spoustou energy drinků od Tigeru, tak stačí jenom se přihlásit na našem e-mailu program@radiospin.cz, tam napiš svoje jméno, taky adresu, kde nás každý dopoledne posloucháš, a v neposlední řadě taky telefonní číslo, na kterým tě můžeme zastihnout. No a kdo ví, třeba to příští týden budeš právě ty, za kým spin komisař Rep dorazí.

Je hodně osobitej a svéráznej. Není se čemu divit, protože pochází z Ostravy. Je nedílnou součástí český rapový scény. Potkal se s velkým množstvím těch nejzajímavějších rapových jmen. Ať už je to Hector,

0: Rychlá doprava na rádiu Spin na D1, i dál vidím zasekáno při výjezdu z Prahy, postojíš si tady až po 25. kilometr, bacha na to, bacha dávej taky při příjezdu do Brna, kde se to štosuje na D1 od 170. kilometru. Vidím tady taky velký zdržení na D6, 38. kilometr ve směru na Prahu, hlásí taky štosovačku, obousměrný zdržení pak vidím na D8, a to u 25. kiláku. Regiony tak ty jedou naprosto v pohodě, co se tak aktuálně koukám. Mrkneme rychle ještě teda na silnice v Praze, tady velký zdržení, vidím, že je aktuálně na Kbelský ulici, kde se to štosuje směrem ven z Prahy, Štěrboholská spojka, ta je kaput obousměrně, jižní spojka směrem na Barandák, dál taky přes celý Barandák i přes celou Dobříšskou, vidím, že je taky zasekáno, takže bacha na to, v Bubenečském tunelu se to táhne směrem na Holešovičky, samotná ulice v Holešovičkách hlásí jeden crash, stejně tak jednu nehodu vidím na Chodovský ulici, no a Radlická ve směru na Dobříšskou i tady nějakou tu minutku navíc nabereš. Takže hlavně opatrně, a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, nebo by si chtěl třeba naprášit nějaký revizory nebo švestky, který takhle při pátečním odpolední někde číhají, tak rozhodně dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace.
1: Automotospin, tvoje rychlá doprava na Spin.

0: 30 30 30. Cinkni si o svůj oblíbený song právě teď. Radio Spin.
1: Follow your dreams. Yeah.

0: Radio Spin, Jirka, já tady i dál hraju přesně podle tebe, budu tady přesně podle tebe hrát celý odpoledne, takže si tady můžeš ladit svoje oblíbené pecky. Mám tady už od vás další vzkaz, tak jdeme rovnou na něj.
1: Ahoj, tady Vaněl. Chtěl bych pustit nějakou písničku, nechám to na tebe, kámo, protože jsi dobrý. A chtěl bych pustit něco o sluníčku, protože chcípám na sluníčku a lituju všechny, co musí být v práci a je to i pro ně, aby jim to rychle uteklo a mohli jít rychle domů, užít si svobodného života. Čau, Vaně.
0: Tak přesně tak, já se přidávám, vy všichni, co makáte, ať vám to hezky utíká, ať se co nejrychleji můžete vrhnout na zasloužený víkend. Vy, co už se válíte třeba někde u vody, tak užívejte. No a já si myslím, že co jiného dělat při tomhle počasí, než si dát třeba nějakou party úplně u bazénu.
2: Radio Spin. Spin Extra s Jirkou.

0: Posloucháš Radio Spin, za Majkem je tady s tebou stále Jirka, my i dál pokračujeme v pátečním Spin Extra. Už za hodinku se vrhneme na naší pravidelnou páteční pátračku, kde si zahrajeme na detektivy a budeme hledat jednu ztracenou rapovou desku. Hned potom si dáme taky hitparádu Spin Fresh Hits, kde se podíváme na 15 nejoblíbenějších československých tracků podle vás posluchačů Rádia Spin. No a taky připomínám, že i dál tady můžeš i ladit svoje oblíbené pecky, protože i dál taky hraju přesně podle tebe. Svůj oblíbený track tady můžeš naladit buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace, kam nahrávej hlasovky. Jdeme se ještě taky podívat na to, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně 31 stupňů, je tam stále krásně, nádherně, jasno, slunečno. Podobně to vypadá i po celém zbytku České republiky, no a dost podobně to bude vypadat i celý víkend, protože o víkendu, v sobotu i v neděli, tady vidím maxima na 32 stupních.
1: Spin Radio.
2: Zdravím, zdravím, dobrý dopo. Někdo to dobrý dopo, ale bohužel nemusí mít, protože dárců kostní dřeně není dost. Přitom to nebolí, registrace je hned. Oni to dělají takovou tou tyčinkou, nemyslím ale ty, co se dávají v hospodě k pivu. Takže jestli je ti 18 až 35 let, asi zdravej. Pojď do toho na kostnidřeň.cz. Někdo tě vážně potřebuje. Ahoj Rohony.
3: Víš, kde nakupuje tvůj barber? Na slickstyle.cz. Luxusní kosmetika pro muže i ženy. Parfémy, barvy na vlasy i vousy, laky, vlasový styling a vybavení pro barbershopy. To je slickstyle.cz. Chceš mít hard drip vibe? Nakupuj na slickstyle.cz.
4: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
5: Prošvihnul jsem letos podat přihlášku na vysokou.
6: Neboj, ještě není pozdě. Koukni na vysokéškoly.cz a vyber si z mnoha škol, kde stále přijímají studenty.
5: Říkáš vysokéškoly.cz? Pecka, jdu tam.
6: Vysokéškoly.cz. Kompletní přehled vysokých škol.

Ladíš Radio Spin, za Majkem je tady s tebou stále Jirka. Připomínám, že stále můžeš hlasovat do našeho žebříčku stovky největších hitů CZSK scény všech dob. Tenhle žebříček, celou tuhle stovku jste nanominovali vy, posluchači. No a teď už je jenom o to ty tracky seřadit, aby jsme teda věděli, jak je tady budeme mít od toho stýho místa až po tu zlatou první pozici. Hlasovat můžeš až do téhle neděle, a to každý den. Každý den se ti tam refreshnou tři hlasy, takže každý den můžeš tři nový hlasy udělit. No a potom tenhle celý žebříček pro tebe tady v éteru.

Bude to příští týden ve čtvrtek v 7 hodin ráno začneme s žebříčkem. No a vysílat ten žebříček budeme prostě do té doby, než ho nedoposlechneme celý. Takže to, jaký playlist v ten čtvrtek uslyšíme, tak je jenom a jenom na tobě, takže ještě jednou připomínám, každý den máš k dispozici až do neděle 3 hlasy a můžeš je rozdávat na webu radiospin.cz, takže rozhodně to udělej, ať tvý hlasy nepropadnou a samozřejmě se pak budeme taky těšit ve čtvrtek v 7 hodin ráno, kde celý tenhle žebříček stovky největších hitů CZSK scény všech dob společně odvysíláme tady na Rádiu Spin.

0: Posloucháš Radio Spin, máme tady pátek, víkend je před náma, no a když tenhle nadcházející víkend budeš trávit tady s náma na Radio Spin, tak tentokrát se můžeš těšit na pořádnou dávku tracků od Sergeje Barakudy. Řídím německá auta, žádná Honda. Právě Sergejovi budeme věnovat nadcházející hudební víkend, dáme si ty jeho největší hity, nějaký možná i trochu opomenutý pecky, navíc se o Sergejovi dozvíš taky spoustu zajímavostí, takže si to rozhodně nenech utéct. Sobota i neděle vždycky od 9 do 7 hodin večer, laď hudební víkend se Sergejem Barakudou tady na Rádiu Spin.
1: Drahý oči na nebesích, jež dal mi jméno Sergej B. Hasl v ulicích je to, co nám vždy ctím. Oni vážně mysleli, že už se nevrátím.

má si dělat? Že se jí zhoršily známky? Paní Nováková, nechci vám nic říkat, ale vaše dcera žije pro párty. Ta holka žije pro párty. Směj se teď, breč až pak. Život sladký jak cukrovka. Sledujeme kouř letět do oblak. Když vech, šnersak, tak oba dva.

Ostrava, narozena, vychována, nemíním se stěhovat. Dvě čezety na doma, v případ, že bys chtěl naletět. Dva duffel bagy plné peněz, kdybych někdy krachoval. Vyjel z Česka.

0: Then we will then have some sweet pillow talk and bombastic. Tell me fantastic.
1: Rychlá doprava na rádiu Spin, na D1, ideál vidím zasekáno při výjezdu z Prahy, kde si postojíš až po 25. kilometr. Taky příjezd do Brna na D1 je zasekaný, a to už od 170. kiláku. Zdržení hlásí taky D8, tady si postojíš obousměrně u 25. kilometru. Jinak ostatní dálniční tahy jedou v cajku, stejně tak v pohodě jedou regiony, až teda na Český Budějovice. Tady vidím zdržení v ulici na Dlouhé Louce, ale celkově i centrum tam aktuálně nejede úplně ideálně. No a když se podíváme na silnice v Praze, tak tady opravdu velký zdržení hlásí Štěrboholská spojka, kde si postojíš obousměrně, jižní spojka směrem na Barandák a přes celou taky Dobřížskou se to tady táhne, Bubenečský tunel směrem na Holešovičky, i tady čekej se zdržením. Co se pak nehod týče, tak jednu nehodu tady vidím na Bělohorský a jeden crash je taky na Povltavský ulici. Takže hlavně opatrně, no a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, rozhodně dávej vědět buď to pomocí našeho čísla nebo pomocí naší mobilní aplikace. Všem ostatním spinnerům to tady budu posílat dál, aby na těch silnicích byly taky v obraze.
2: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Spin.
3: Spin Radio.

0: Je to přesně tak, ideál tady hraju přesně podle tebe, mám tady hromady vzkazů od vás, takže já jeden vybírám, třeba tenhle a jdeme na něj.
1: Čau Jiřino, prosím tě, mohl bys tam pustit od Ektora Pro štěstí? Je to sem do Čáslavy, do Glamstoru, kde je strašná nuda a hlavně pro mě paní, co tady musí dřít. Dík.
0: Tak já posílám velký shoutout do Čáslavy, jednoho Ektora posílám, takže rozhodně to tam vohul na plný koule, ať se to tam trochu rozproudí, ať se všichni otáče, jdeme na to.
2: Radio Spin. Spin Extra s Jirkou. Spin Extra s

0: Posloucháš Radio Spin, za Majkem je tady s tebou stále Jirka, my pokračujeme dál v pátečním Spin Extra. Dneska máme 19. června, svátek tak slaví Leoš, takže všem Leošům přeju jenom to nejlepší. My se už za pár minutek vrhneme na páteční pátračku, kde budeme opět hledat jednu ztracenou rapovou desku. No a hned potom si dáme taky hitparádu Spin Fresh Hits, kde se podíváme na 15 nejoblíbenějších československých tracků podle vás, posluchačů Radia Spin. Taky stále připomínám, že můžeš hlasovat do našeho žebříčku stovky největších hitů CZSK scény všech dob. Hlasovat můžeš každý den, a to až do téhle neděle. No a celý tenhle žebříček pro tebe pak taky odvysíláme tady v éteru, a to příští týden ve čtvrtek, a to od 7 hodin ráno, kdy startujeme, a budeme vysílat prostě, dokud žebříček nedojede do konce. Ještě se taky podíváme na to, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně 31 stupňů, máme tam krásně slunečno jasno. Podobně to vypadá i po celém zbytku České republiky. No a dost podobně to bude vypadat i o víkendu, protože sobota i neděle hlásí taky jasno a maxima ty budou až na 32 stupních.
1: Spin Radio.
2: Čau, tady Pio a
3: Vorion.
4: Chcem tě pozvat na Mejdan 25. června.
2: K 20 letům Punk is Dead, který proběhne kde?
3: V Praze, v Pražské kulturní sportovně.
2: Doraž ve čtvrtek 25. na rap. Yeah.
4: Punk is Dead.
5: Punk is Dead.
3: Voda taky je dead.
6: Podporuje Radio Spin.

Pohřešuje se jedna rapová deska, kterou tady teď společně budeme muset najít. Startuje páteční pátračka na rádiu Spin. Opět se teda ztratila jedna rapová deska, no a náš úkol, ten zní jasně, tuhle desku musíme najít, a to nejlíp i s pachatelem, který ji má na svědomí. K tomu by nám měly pomoct i indicie, který tady mám před sebou v obálkách. Já je budu postupně otevírat, tak uvidíme, co tam najdeme. Tak jdeme na to, otevírám první. Tak první indicie nám prozradila, že dneska tady hledáme desku z roku 2026. Takže dneska se o žádný old school rozhodně jednat nebude. Jdeme dál. Teď tady máme, že se na té hledané desce podle všeho objevilo 11 zvukových stop. Mám tady ještě jednu obálku, takže otevírám. No a tady se dozvídáme, že pachatel, který tu desku má na svědomí, tak je z České republiky. Já teda musím říct, že zatím vůbec nemám tušení, co za desku a pachatele by to mohlo být. Jestli ale ty tušíš, tak nahraj svoji výpověď do mobilní aplikace Rádia Spin nebo volej přímo sem ke mně na komisařství, a to na číslo 210 32 30 30. Za pár minut budeme s páteční pátračkou

je hodně osobitej a svérázný. Není se čemu divit, protože pochází z Ostravy. Je nedílnou součástí český rapový scény. Potkal se s velkým množstvím těch nejzajímavějších rapových jmen. Ať už je to Hector,

0: Posloucháš Radio Spin společně s tím taky páteční pátračku, kde hledáme jednu ztracenou rapovou desku. My teda víme, že ta dnešní hledaná deska je z roku 2026, je na ní 11 zvukových stop a pachatel, který má na svědomí, tak je podle všeho z České republiky. Mám tady už od vás nějaký tipy, tak si to jdem poslechnout.
1: Já si tedy myslím, že to je PTK a deska Karakoram.
0: Tak Karakoram můžeme rovnou vyškrtnout, protože my tady víme, že hledaná deska je z roku 2026. Karakoram vyšel ale minulej rok, takže to je 2025. Mám tady ještě nějaký další indicie, tak si jedeme rovnou rozbalit a jdeme se podívat, jestli nám dají něco dál. No a tohle myslím, že je hodně zajímavý. Tady máme, že se na tom hledaném albu jako spolupachatelé objevilo hned několik zahraničních MCs. Jdeme dál. A tohle už bude asi velká nápověda. Tady máme, že pachatel je reprezentantem pražských strašnic. Mám tady ještě jednu indici, která je zvuková, takže tahám ven svůj diktafon a jdeme na to.
2: No, to můžeš pisit právě, musíš tam být, abys to mohl pisit, že jo, ale ne, jakoby, hele, víš co, mně to je jedno, to je myšleno tak, že mně to je jedno, jestli já budu.
0: Dál bohužel nahrávka nepokračuje, tak jestli už teď tušíš, co za desku a pachatele tady dneska hledáme, tak nahraj svoji výpověď do mobilní aplikace Rádia Spin, nebo volej přímo sem ke mně na komisařství, a to na číslo 210 32 30 30. Za pár minut budeme s páteční pátračkou na Rádiu Spin pokračovat.

Páteční pátračka na rádiu Spin je v plném proudu. Dneska tady opět hledáme jednu ztracenou rapovou desku. My teda víme, že ta dnešní hledaná deska je z roku 2026, takže z tohohle roku je na ní 11 zvukových stop. Objevilo se tam hned několik zahraničních MCs a pachatel, který tuhle desku má na svědomí, tak je reprezentantem pražských strašnic. Tak mám tady ještě poslední indicie, takže rovnou jdeme na ně. Tak tohle myslím, že bude taky velká nápověda. Tady máme, že interpret má vlastně úplně stejný jméno jako ta samotná deska. Ještě tady mám poslední obálku. Tak teď tady vidím přebal téhle hledané desky, je černobílej a je tam vidět vlastně obličej pachatele. Mám tady ještě poslední nápovědu, která je opět zvuková, takže tahám ven svůj diktafon a jdeme si to poslechnout.

0: Dál bohužel nahrávka nepokračuje, tak jestli už teď tušíš, co za desku a pachatele tady dneska hledáme, tak nahraj svoji výpověď do mobilní aplikace Rádia Spin, nebo taky můžeš volat přímo sem ke mně na komisařství, a to na číslo 210 32 30 30. Máš na to pár posledních minut, potom už se podíváme na správnou odpověď. Rychlá doprava na rádiu Spin, na D1 i dál vidím velký zdržení při výjezdu z Prahy. Postojíš si tady až po 25. kilometr, dávej na to určitě bacha. Bacha dávej taky na D1 při příjezdu do Brna, kde se to štosuje už od 180. kiláku. Na D8 u 26. kilometru vidím obousměrnou štosovačku. No a v neposlední řadě si postojíš taky na D5, 32. kilometr směr Plzeň, i tady vidím zdržení. Regiony tak ty jedou úplně v cajku, když se pak podíváme na silnice v Praze, tak tady velký zdržení hlásí Kbelská ulice, a to směrem na Hloubětín. Postojíš si taky na Štěrboholský spojce, kde se to štosuje obousměrně. Bubenečský tunel směrem na Holešovičky, i tady se to štosuje. Co se pak nehod týče, tak Poděbradská ulice hlásí jeden crash a jednu nehodu vidím taky v ulici v Holešovičkách. Takže hlavně opatrně, a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, určitě dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla nebo pomocí naší mobilní aplikace.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na rádiu Spin.
2: Spin Radio.
3: Hokej se přestěhoval do Švýcarska, takže doma v Česku to letos ovládne hokejbalové mistrovství světa. Oba české týmy jsou v Ostravě připraveny bojovat o zlato, proto potřebují, aby jim stál za zády pořádný kotel. Přijď ukázat, že jsme tady doma. Užiješ si zápasy i fanzónu plnou hudebních vystoupení. Buty, Tonya Graves, Nika a spousta dalších. Bude to fakt fajná akce. Tak buď od 20. června u toho.
4: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Olomouckém kraji, přesvědčíte se, že je to pravda. Z Brašovské, Javořičské, Mladečské, Špičák na Jesenicku. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.

co tě během dneška všechno čeká. Když se potkáš se svým tátou ve dveřích a tam mu řekneš dneska večer se tě ozvu oka. Když zvedneš podělaný phone call, kde si rozvíš, že mu v životě už nikdy nezavoláš. Když se

0: někdy peklo, nikdy zase nebe. Někdy klid, někdy hrozně klepe. Tak tam nestůj takhle blbě a otevři dveře.
1: Pusta něco jinýho, prosím, Spine.
2: Pojď to rozpálit, pojď.
3: Radio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: Posloucháš Radio Spin, my už tady máme závěr naší páteční pátračky, kde jsme opět hledali jednu ztracenou rapovou desku. Bohužel už tady pro tebe nemám žádný další nápovědy, který by jsem ti tady do éteru mohl nahodit, takže si rovnou jdeme poslechnout, co tipujete, že jsme tady dneska teda za desku hledali.
1: No je to od Smack One a je to album Smack, myslím.
0: Tak podobnej hlasovek se mi tady dneska objevila opravdu hromada.
2: Ahoj, ahoj, tady Ondřejs. Za mě podle těch indicí to bude 100% Smack One a deska letos vydaná Smack One.
0: A samozřejmě je to přesně tak. Dneska jsme tady hledali nejnovější desku od Smeka s názvem Smack One. Takže dneska to bylo docela jednoduchý, bych řekl. Těch správných odpovědí se tady objevila hromada. Já díky vám všem, kteří jste tady se mnou dneska hádali. No a když už jsme se s tím hledáním dali tolik práce, tak si rovnou i z téhle desky pár tracků hodíme přímo teď do éteru. Tak jdeme na to. Užívej, Radio Spin.

Byl to hack, nebyl to cheat. Věděl jsem to už v té době, že jsem jiný G. Jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Co mi chceš říct? Mí a tvý není stejný. I tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp. Děti nezažili býv, i tak si hrajou na býv. I když jsou to blbečci,

0: Posloucháš Radio Spin, za Majkem je tady s tebou stále Jirka, my pokračujeme v pátečním Spin Extra, máme dneska 19. června, svátek slaví Leoš, takže přeju jenom to nejlepší. My se už za pár minutek vrhneme na naší pravidelnou hitparádu Spin Fresh Hits, kde se podíváme na 15 nejoblíbenějších československých tracků podle vás, posluchačů Rádia Spin. Sám jsem zvědavej, jak jste ten žebříček poskládali, takže to si dáme teda už za moment. No a taky připomínám, že o víkendu, který teda už zítra začíná, tak se můžeš těšit na pořádnou dávku Sergeje Barakudy přímo tady v éteru, protože mu bude věnovat i hudební víkend. Dáme si dvojitou dávku Sergejovo největších bangrů, a to v každý hodině, takže na to buď rozhodně ready. Ještě se taky podíváme na to, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně 31 stupňů, stále tam je krásně slunečno jasno, plus minus 1-2 stupínky hlásí i celý zbytek České republiky. No a co se víkendu samotného týče, tak tam to bude úplně krásný. 32 stupňů, sobota i neděle, a mělo by to být bez přeháněk.
1: Spin Radio.
2: Víš, kde nakupuje tvůj barber? Na slickstyle.cz. Luxusní kosmetika pro muže i ženy. Parfémy, barvy na vlasy i vousy, laky, vlasový styling a vybavení pro barbershopy. To je slickstyle.cz. Chceš mít hard drip vibe? Nakupuj na slickstyle.cz.
3: Rádio Spin vítá všechny spinnery z Berouna. Nově tu vysíláme na 97 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Rádio Spin.
4: Zdravím, zdravím, dobrý dopo. Někdo to dobrý dopo, ale bohužel nemusí mít, protože dárců kostní dřeně není dost. Přitom to nebolí, registrace je hned. Oni to dělají takovou tou tyčinkou, nemyslím, ale ty, co se dávají v hospodě k pivu. Takže jestli je ti 18 až 35 let, asi zdravej. Pojď do toho na kostnidřeň.cz. Někdo tě vážně potřebuje. Ahoj, Rohony.
3: Rádio Spin jde s tebou. Rádio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že zvuk v digitální síti DAB je mnohem lepší, čistší a bez šumu?

0: To se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
1: Co je, Eduarde? Jsi bílej jako stěna.
2: Ale nevyšla mi maturita a ani přijímačky.
1: No tak, nevzdávej to. Ještě máš šanci. Mrkni na vysokéškoly.cz a vyber si z mnoha škol, které stále přijímají studenty.
2: Vážně? Vysokéškoly.cz? Super! Jdu tam!
3: Československý underground. Paskvil 2026 Radio Spin. Yeah.

pátek, bezmála 5 hodin, od mikrofonu tě zdraví Jirka, no a my už tak můžeme odstartovat další kolo československý hitparády Spin Fresh Hits. Hezký večer! A samozřejmě i dneska zdravím všechny opozdilce, kteří poslouchají reprízu, která tu běží pravidelně každou sobotu v 8 hodin ráno, anebo taky v pondělí v 7 hodin večer. Každý týden tu 15 nejúspěšnějších singlů z éteru Rádia Spin soupeří o tvojí přízeň v největší repový hitparádě Spin Fresh Hits. O výsledcích nerozhoduje nic jinýho než hlasy, který vy spineři rozdáváte svým oblíbencům, a to na našem webu radiospin.cz. K dispozici máte každý až 3 hlasy denně, který můžete libovolně rozdělit, a nebo je naopak všechny věnovat jenom svýmu jednomu nejoblíbenějšímu interpretovi, a můžete tak učinit vždycky od soboty do čtvrtka. Každý týden se taky kartama snaží zamíchat 2 novinky a ani dneska tomu nebude jinak. Samozřejmě, když ale 2 tracky přibudou, 2 musí logicky z kola ven. A na ty se podíváme právě teď. Finish him. Loučíme se s Pragou Union a trackem Zase ty lidi. Příjemná pozitivní pecka z nový desky Nekorektum. Je to vlastně jubilejní 10. deska od Prago. Dokonce se tu tenhle track objevil i na zlatý pozici díky vašim hlasům. Dneska už v hitparádě ale

0: pod labelem Ty nikdy, no a i z tohohle labelu se na té desce objevilo poměrně dost hostů. Jedním z nich je i Rest, a to na tracku Neklid. Za mě opravdu super pecka, dneska už se s ní ale tady v hitparádě taky loučíme.
1: Čau, tady Neklid, pauza ti skončila, nespí. Dělej, pracuj, stresuj se, volej, prokrastinace je přepych.
0: No a můžeme se na to rovnou vrhnout, začneme 13. místem. Tady máme Nick Tenda a Nobodyho s trackem Perfect Trip. Pořádná party pecka, sample tracku Like G6 a sedlo si to opravdu hezky. Nick Tendo nedávno oslavil taky 10 let od doby, co vydal první track Neskutečná cesta. No a pár dní dozadu taky vyšla kniha, která mapuje 10 let historie labelu Million Plus. Tak jdeme na to.
2: Hitparáda Spin Fresh Hits. Místo 13.

bych moc rád, kdybyste si všichni vyndali hlavu z cizí zadnice. Chápu tradice, ale ta podobnost už je velice nudná a nezná hranic. V oblečení, v muzice, kde jsou grázlové ze zadní lavice? Propadám panice, holky chtějí panice. A nebo ne? Je tu někdo, kdo má názor?

Spin. Desátý místo, tady je Rook, který letos vydal desku Čaj o páté ráno, ačkoliv je teda Rook na naší scéně už docela dlouho, tak tohle je track z jeho první solo desky a musím říct, že se opravdu povedla, my tady z tohohle

0: máme track Než to bylo cool a ten věřím, že tě zaručeně rozhejbal.
1: Hitparáda s Feel Fresh Hits. Novinka.
0: No a nadešel čas taky na dnešní první novinku. Ta je od Iza, který pár dní dozadu vydal novou desku Exit u palice a jeden z prvních tracků, který jsme z téhle desky dostali, byl track Milujou mě nenávidět. Silnej text, taky super klip, který odkazuje na film Spalovač mrtvol. Rozhodně to čekni, jestli si ještě neviděl. Jinak celá ta nová deska za mě naprostej banger, takže si to určitě dej. No a my jdeme rovnou na to. První dnešní novinka Milujou mě nenávidět.
1: Hitparáda Spin Fresh Hits. Novinka.
2: Milujou mě nenávidět. Mám 200 poloh, tu co mám rád nechtěj slyšet. Všichni, co jdou proti, jednou budou viset. Někdy nechci nic jinýho než klid a zmizet. Milujou mě nenávidět. Krysy nechám hlodat, hady nechám syčet.

na místě devátým. Osmička, tady je tenhle týden Smack a Bruce C a jejich track Warriors, track z desky Smack One, kterou Smack vydal dva týdny dozadu. Dva týdny dozadu Smack při tomhle releaseu taky oslavil kulatých 40 let, takže to byla taková oslava, zároveň i dárek k jeho kulatinám. Takže ještě takhle zpětně taky posílám samozřejmě velký shoutout, jinak celá jeho nová deska s názvem Smack One, tak je to opravdu velká grajmová nálož. Určitě si to dej, my si to jdeme teď užít tady v éteru. Ještě než to tam ale dám, tak připomenu, že do hitparády Spin Fresh Hits můžeš hlasovat na našem webu Rádia Spin v kolonce Spin Fresh Hits. Každý tam má k dispozici 3 hlasy denně, který rozdáváš vždycky od sobotního do čtvrtečního odpoledne. Premiérový kolo ladíš každý pátek od 5, no a reprízu si můžeš dát každou sobotu v 8 hodin ráno a taky v pondělí v 7 hodin večer tady na Rádiu Spin.

Byl to hack, nebyl to cheat. Věděl jsem to už v té době, že jsem jiný G. Jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Co mi chceš říct? Mí a tvý není stejný. I tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp. Děti nezažili býv, i tak si hrajou na býv. I když jsou to blbečci, nepřál bych jim.

0: Vanda Spin Fresh Hits.
1: Sedmý místo, tady je novinka z minula, a to Halo tady Prago od Pragoholika. Je to věc z jeho nový desky, která bude snad brzy vycházet. Doporučuji poslechnout poslední Spin Talk, kde byl hostem právě Pragoholik. Najdeš to na našem YouTube nebo taky na našem Spotify.
0: Hit paráda Spin Fresh Hits. Novinka.
1: No a máme tady taky dnešní druhou novinku. I ta je stejně tak jako ta dnešní první od člena labelu Million Plus. Tentokrát je to Robin Zoot s trackem Kapitál, jeho nejnovější single, silnej text, chytlavý refrém, takže si to jdeme společně rovnou vychutnat. Druhá dnešní novinka, Kapitál.
0: Hit paráda Spin Fresh Hits. Novinka.

Na šestém místě je Řezník s trackem Poslední exekuce. Je to vlastně soundtrack k jeho videohře Život není krásný, Poslední exekuce. Track samotný dostal taky animovaný klip, který můžeš najít na YouTube, a už příští týden se můžeš taky těšit na novou Řezníkovou desku s názvem Drogstars, kterou nahrál společně s Hadesem. Venku jsou už teď dokonce dva singly. Teď už pátý místo, tady je PTK s trackem Kempači a Yachiru s Karakoram DLC. PTK tímhle DLCčkem tak jako zakončil tuhle jeho Karakoram etapu, která se hodně vyzdvihla, hodně se jí dařilo. Podle PTKčka je to jeho nejúspěšnější deska. PTK tady dává spoustu odkazů na videohry, na anime, no a já jsem zvědavej, s čím přijde příště. Hitparáda Spin Fresh Hits, místo 5.

0: Fresh Hits.
1: Tohle bylo místo čtvrtý, to si drží Iron Cap s jeho novinkou Rich Girl, česko-anglická věc, je to track ze společního projektu Kappa a DJ Snakea a objevil se tady taky Cake Bone, za mě opravdu velká pecka.
0: Yeah! Hitparáda Spin Fresh Hits, Flashback.
1: No a máme tady taky rubriku Flashback, tentokrát se vrátíme do roku 2012, kdy Izzo, tehdy ještě Logic, vydal Pod vlivem společně s Jackpotem velký hit svý doby, no a my tak můžeme porovnat Izzovou starou tvorbu s jeho novou deskou Exitu Palice a máme tak srovnání, kam až se ta jeho hudba za ty roky posunula a vyvinula.

0: Flashback na rádiu Spin, no a teď už bronzová pozice, tady je track Drogstars, titulní track nový desky od řezníka HDS. Tahle deska vychází už příští týden, no a konkrétně v tomhle tracku si HDS s řezníkem zahráli na nefalšovaný rockový hvězdy.
1: Hitparáda Spin Fresh Hits, místo třetí.

0: Tu dneska berou Prago Union s trackem Hledá se Rým, kde se objevil i Paulie Garant. Paulie se několikrát za svou kariéru nechal slyšet, že Kato byl jedna z inspirací pro to, aby začal tvořit vlastní hudbu, takže slyšet je teď na jednom tracku je opravdu silný moment. No a teď už vítěz, tím se po nějaký době opět stávají Filip Konvalinka a DJ Fate s trackem Co se tady děje, track z desky Dvě mouchy jednou ranou, deska nadupaná boombepovejma peckama, za mě se to opravdu povedlo. Takže já gratuluju, užij si dnešní vítězný track, hlasuj do hitparády na webu radiospin.cz a slyšíme se zase příště. Jirka, Radio Spin, peace!
1: Hitparáda Spin Fresh Hits. Místo

testovat. Já jsem David, proti mně stojí Goliáš, ukazuje sílu, než vytáhnu prak. Na začátku skoro sám, teď proti velký přesile, nikdy jsem nechtěl, aby z repu skončil bra. Bla, bla, bla, bla, bla. Co se rupa děje? Co se děje? Co se děje? Co se děje? Bla, bla, bla, bla, bla. Jihlava Rebels, já dneska večer v domě.

0: nad hlavou a na chvíli to zase trochu zvednout. Lift it up. Bla bla bla bla bla.
1: Co se rupa děje?
0: Co se děje?
1: Co se děje?
0: Co se děje? Bla bla bla bla bla. Jihlava Rebels, já dneska večer

0: Slovo je základ rapu, nebudu nikoho šit.
1: Hitparáda Spin Fresh Hits.
2: Hitparáda Spin Fresh Hits.
1: Zase za týden. Na Rádiu Spin.

0: 7 ráno. Od 7 ráno. Celou stovku odvysíláme
1: v éteru Rádia Spin.
0: 100 největších hitů CZSK scény všech dob. Exkluzivně v éteru.

0: Rádio Spin.
1: Spin Rádio.
2: Čau, tady Pio a
3: Volion.
4: Jsem tě pozval na Mejdan 25. června.
2: K 20 letům Punk is Dead, který proběhne kde?
3: V Praze, v brazilské kulturní sportovně.
2: Doraž ve čtvrtek 25. na rap. Yeah.
4: Punk is Dead.
5: Punk is Dead.
3: Volion taky je dead.
6: Podporuje Rádio Spin.

Rádio Spin. Je hodně osobitej a svéráznej. Není se čemu divit, protože pochází z Ostravy. Je nedílnou součástí český rapový scény. Potkal se s velkým množstvím těch nejzajímavějších rapových jmen. Ať už je to Hector,

Byl to hack, nebyl to cheat. Věděl jsem to už v té době, že jsem jiný G. Jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Co mi chceš říct? Mí a tvý není stejný. I tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp. Děti nezažili býv, i tak si hrajou na býv. I když jsou to blbečci,

0: Fine Radio.
1: Zdravím, zdravím, dobrý dopo. Někdo to dobrý dopo, ale bohužel nemusí mít, protože dárců kostní dřeně není dost. Přitom to nebolí, registrace je hned. Oni to dělají takovou tou tyčinkou, nemyslím ale ty, co se dávají v hospodě k pivu. Takže jestli je ti 18 až 35 let, asi zdravej. Pojď do toho na kostnidřeň.cz. Někdo tě vážně potřebuje. Ahoj Rohony.
2: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
3: Víš, kde nakupuje tvůj barber? Na slickstyle.cz. Luxusní kosmetika pro muže i ženy. Parfémy, barvy na vlasy i vousy, laky, vlasový styling a vybavení pro barbershopy. To je slickstyle.cz. Chceš mít hard drip vibe? Nakupuj na slickstyle.cz.
4: Prošvihnul jsem letos podat přihlášku na vysokou.
5: Neboj, ještě není pozdě. Koukni na vysokéškoly.cz a vyber si z mnoha škol, kde stále přijímají studenty.
4: Říkáš vysokéškoly.cz? Pecka, jdu tam.
5: Vysokéškoly.cz. Kompletní přehled vysokých škol.

Yeah, I got some of those.

0: Spin Radio.
1: Hokej se přestěhoval do Švýcarska, takže doma v Česku to letos ovládne hokejbalové mistrovství světa. Oba české týmy jsou v Ostravě připraveny bojovat o zlato, proto potřebují, aby jim stál za zády pořádný kotel. Přijď ukázat, že jsme tady doma. Užiješ si zápasy i fanzónu plnou hudebních vystoupení. Buty, Tonya Graves, Nika a spousta dalších. Bude to fakt fajná akce. Tak buď od 20. června u toho.
2: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.

0: Radio Spin.
1: Spin Radio.
0: Radio Spin Death Double. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že nás v dabu naladíte na většině míst v Česku? Nejvíce repu v republice můžete poslouchat nyní v dabu

0: Orion.
1: Chcem tě pozvat na Mejdan 25. června.
0: K 20 letům Punk is Dead, který proběhne kde?
2: V Praze, v Pražské kulturní sportovně.
0: Doraž ve čtvrtek 25. na rap. Yeah.
1: Punk is Dead.
3: Punk is Dead.
2: Orion taky je dead.
4: Podporuje Radio Spin.
5: Radio Spin vítá všechny spinnery z Benešova. Nově tu vysíláme na 985 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc rapu v republice vychutná každý, kdo má na něj chuť. Jsme Radio Spin.

0: sedmi ráno. Od sedmi ráno. Celou stovku odvysíláme
1: v éteru Rádia Spin.
0: 100 největších hitů CZSK scény všech dob. Exkluzivně v éteru.

Centrum. Rádio Scéna. Jediný rádio, který ti dá do uší hip-hop. Rádio Scéna. Nejvíc rapu v republice. What's your flavor?

sexy people.

Radio Spin. DC.